Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Emma.
1: House na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

town. Wow.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Svět není Lego, tak si nech to svý vražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

0: anarchie.
1: Když je rozhod... auto.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: ale by mohlo to léto vám minimálně ještě trošku připomenout. Italo Disco Colors, pěkné dobré ráno, je 6 hodin.
1: Počasí.
0: No a jak dnes? Prosím vás, dnes to bude velmi výjimečný den, je čtvrtek 8. října roku 2026 a zapište si to do kalendáře, protože dost možná, pravděpodobně, je to poslední den v tomto roce, kdy naměříme více než 20 stupňů Celsia. Tedy dnes v Ostravě a okolí ty maximální teploty okolo 21, ojediněle až 22 stupňů Celsia. Bude ale spíše oblačno, a to hlavně odpoledne, i s možností deště. V noci pak pršet bude a teploty v noci dneska nadprůměrně teplé, kolem 13 stupňů Celsia, s tím počítejte, takhle bude. Zítra už ale pouze v maximech do 16 a po celý den oblačno a déšť. Na horách dneska deštivo, teploty do 17 stupňů.
2: Fresh zprávy.
3: Hezké dobré ráno, tak já budu opravdu pokračovat tématu i ve zprávách. Babí léto v Česku opravdu definitivně končí. Dnes přejde přes území Česka studená fronta a přinese déšť a ochlazení. Odpolední teploty citelně klesnou, rozdíl může být i více než 10 stupňů. Na horách se mohou objevit sněhové přehánky, očekáváme srážky, však oproti původním předpovědím nebudou tak vydatné. 3 jednotky hasičů zasahovaly včera dopoledne u požáru bytu v 6. podlaží v Ostravě Porubě. Oheň zasáhl kuchyň a vážně popálil 39letého muže. Předběžná škoda byla vyčíslena na 250 tisíc korun. Manželé ze Řmanic ušli 1000 mil napříč Českem a Slovenskem během extrémního dálkového závodu. Překonali náročný terén i obrovské převýšení a do cíle dorazili jako první v chodské kategorii. Více než 1600 kilometrů a přes 25 tisíc výškových metrů v nohách. Tolik zprávy teď doprava.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: 3 minutky po 6. hodině ranní. Dobré ráno, ještě jednou přejeme i taky řidičům, kteří s námi jezdí. Děkujeme za to, pozor si dávejte v Radvanicích v Ostravě, kde se srazily 2 osobní auta na úrovni k výjezdu Čapkovy ulice. Je to bohužel se se zraněním. A bohužel hasiči teď provádějí i vyprošťovací práce, tedy projedete s vysokou opatrností, tak opatrně prosím vás. No a další nehody, které zaznamenáte, můžete posílat na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo, a to je 77337136.
1: Doprava.
2: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
8: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
9: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
10: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém éteru.

0: můžeš mi vysvětlit, proč všichni lítají teď na ty malé divy nebo malé divy?
1: Nevím, přitom tady je tak krásně, je říjen, jo. Já už jsem si včera moc nevšiml, že normálně ze stromu začínají padat žluté listy a oranžové. To je nádhera, víš, to jako, to už mě evokuje, že opravdu podzim je tady, protože upřímně, nevím jak ty, ale já do dnešního dne vlastně ještě stále a pořád, jako tomu moc nevěřím, víš, protože já ještě ani jednou neměl potřebu odložit kraťasy, jo, tak nějak jako mikiny, pořád odpoledne chodím bez mikiny, je teplo, dneska dívej dokonce na můj styl, vidíš, jako jo.
0: Máš letní košily nebo co?
1: No, letní košilku, pohoda.
0: A máš ještě kraťasky?
1: No jistě, mám.
0: Ale máš uzavřenou obuv už.
1: Mám uzavřenou, jo, to jo, to už jako na otevřenou už to není, ale...
0: Říkáš, jo?
1: Ale uzavřenou dneska má být 21 stupňů, to je prostě paráda. Navíc pozor, já bych jako symbolicky, Moni, jestli je to možné, chtěl věnovat tento vstup takové jako minutce ticha, protože dnes je to opravdu dost pravděpodobně naposledy, co v tomto roce naměříme na rtuti teploměru více než 20 stupňů Celsia.
0: Ale oni meteorologové, Honzi, jako fakt tvrdí, že je to konec toho babího léta,
1: je to
0: ale
1: tak?
0: Co já vím, ty zkušenosti, nemusí to tak být.
1: Ale bude.
0: Oni už toho nakecali to.
1: Moni, ale tak věřme tomu, je 8. říjen, jako normálně už i v tuto dobu sněžilo.
0: No, já bych chtěla ještě víkend.
1: No, jako já ti věřím.
0: Aspoň neděli, v sobotu pracuju, ale
1: já ti věřím, ale takhle to nefunguje, Moni. No, každopádně já chtěl, jako já taky jedu o víkendu do Prahy, taky bych si přál jako hezký víkend, jo, ale jenom jako jsem chtěl tak jako věnovat tu minutu ticha, takové jako vzpomínce, že vlastně je to nedávno, co jsme slavili vstup do tohoto roku, jo, a dívej, a najednou je to pryč. Za chvilku budou Vánoce, přijde Silvestr a bude rok 2027.
0: Poslouchej, jestli tady s tímhle dneska si přišel do práce.
1: Jo, já to mám v hlavě.
0: Depresí, já budou za chvíličku hlavě. Vánoce a pak nový rok a
1: tak
0: Velikonoce.
1: To vypadně, že?
0: Tak to... Brzdi. Brzdi. Já vím, že jsou kolekce vánoční obchody.
1: No už, jo?
0: Už jsem byla poctěna touhle návštěvou, ale...
1: Já už mám nakoupeno na Mikuláše.
0: Pořád je čas.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Tohle je Coldplay, Aim for the Weekend.
1: Ty jsi odkašlát?
0: Jo.
1: Zima je tady. Tak jo, normálně si je odchrchlý, dobrý, ale...
0: V pohodě, tak někdy no, je, prostě ne, jako, prostě. Tak... To přeskočí, no.
1: No, prostě.
0: Jsme lidi.
1: Prostě,
0: jsme jenom lidi.
1: Jsme jenom lidi a navíc loučíme se s bavým létem, začíná zima. A kolem mě, nevím, jak ty to máš, ale já mám spoustu nemocných lidí kolem mě. Děti, dospělých,
0: ano.
1: Je to úplně jedno.
0: Mám to taky, no.
1: Takže se obrňte a vitamíny.
0: Mě vlastně jako až překvapuje, že já jsem zatím ten, který mezi něma
1: se držíš.
0: Jako prokoličkovává. Já se držím. Já
1: tak co
0: jako
1: děláš jinak teda oproti ním?
0: Klepu. No právě, že všechno dělám špatně oproti ním. Jo.
1: Oni možná se otužuješ.
0: Oni berou vitamíny, oni chodí brzo spát, dělají se čaje, brzo vstávají, prostě ví, že to je jako všechno. Já chodím pozdě spát, jenom brzo vstávám, jo. Mm-hmm. Žádné vitamíny zatím neberu, neoblíkám se teple zatím, takže taky si říkám, jako co dělám jinak. A musím říct, že klepu na všechno, na co jde, jo, jako pozor, jako, že klepu. Jo. Ale opravdu já zatím jsem neměl ani malý náznak toho, že bych jako mohl být fakt jako vůbec, no.

0: kontrolovala tam
1: hledala to srdce, jo?
0: Hledala to moje ledové srdce.
1: Ano.
0: Tak potom říkala, no ale vy jako dítě jste trpěla na záněty, že?
1: Aha.
0: Tak jsem tak na ní podívala. A říká, to tak odhaduju na zánět středního ucha. A říkám, no, to jsem měla pravidelně. Fakt jako opravdu jako dítě jsem to měla pravidelně. No. Jo, já to tady všechno vidím.
1: Tak na srdci.
0: Na srdci.
1: Dívej se,
0: a ještě mi říkala,
1: srdci,
0: a dávejte si pozor, když jste tady tohle měla dětství, tak vy budete trpět se zubama. Naschledanou.
1: To je paráda.
0: Je připravila na to, co přijde.
1: Tak pozor.
0: A šla jsem.
1: Tak pozor, jestli někdo z vás jde dneska ke kardiologovi, tak to má i s výkladem karet, jo? Tak abyste věděli. Za chvilečku pokračujeme dále na Freshi, nabídneme třeba Seba Smitha nebo Shabuzi a Bar Song. To se pozor, dneska bude náramně hodit, protože dneska v Mustang Aréně, chtěl jsem říct v Ostrava Aréně, probíhá další hokejové derby, ale o tom až za chvilečku. Buďte s náma, přejeme dobré ráno.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
4: Bon appetit.

0: Jednou za rok se Ostrava rozdělí na dva tábory. Hokejisté VŠBTUO a Ostravské univerzity budou bojovat o čest své školy a tribuny o to, kdo udělá větší show. To je prostě ostravské derby tohleto.
1: Je to tak?
0: Tak to funguje, tak to je.
1: Je to tak, loni to celé vyhrála Vysoká škola Báňská technická univerzita. Bylo to velké, opravdu já jsem asi v životě neviděl Mustang Arenu takhle plnou a asi nikdy jsem neviděl Mustang Arenu v takovém ruchu. Jo, jako. Takže uvidíme, jaké to bude letos. Navíc je jasné, že Ostrava v ulicích dneska bude žít, takže pokud náhodou budete procházet Ostravou v pozdních večerních hodinách, nelekněte se davu mladých lidí, je to naprosto v pořádku. Oni jen hájí barvy své školy, ano?
0: A pak už asi bude od určité hodiny, bude asi úplně jedno, kdo vyhrál.
1: Já, to už je fuk.
0: Se bude obecně a hromadně prostě oslavovat to, že se žije. Mě tak jenom napadlo, protože jsem zatím neměla čest vidět to na vlastní oči. Tu atmosféru si asi představit umím, ale říkala jsem si, jsou to studenti, jo? Dobře, mají rádi hokej, okej, můžou umět bruslit, ale jak moc kvalitní ten hokej teda je?
1: No, Moni, výborná otázka. Jo? Ono, člověk by to asi jako nečekal úplně, ale není vůbec špatný. Není vůbec
0: takže
1: špatný.
0: Je to fakt umí, jo?
1: Je to koukatelné, je to takový jako juniorský hokej, jo? Je to rychlé, je to takové jako zběsilé, jo? Oni se snaží, ale je to fakt super, jako fakt zážitek na celý život. A co je zážitek na celý život, je rozhodně i ta kocovina další den, protože ten hokej nekončí jenom hokejem, ono se pak pokračuje na afterparty. A ta je letos pozor v podání jako opravdu velkých DJů a bude v Tatranu a to bude jízda, tomu věř.
0: Ale to taky docela velká plocha na zaplnění, jo? A bez problémů.
1: No to neboj, oni přijdou. Oni všichni přijdou a ještě je třeba k tomu říct, že spousta lidí, co třeba se nedostane do haly, protože je vyprodáno, jo? Tak stejně do toho Tatranu přijdou a stejně budou pařit. Jo.
0: To
1: znamená,
0: venku,
1: že i ty random lidi, kteří prostě nebyli na derby, do Tatranu přijdou a já si myslím, že je to fajn jako zpestření čtvrtka podle
0: mě. Mám radost z toho, že to takhle funguje, že ti studenti si to fakt umí užít a že je tam fakt plná hala,
1: je to
0: tak. Viděli z fotek. No,
1: Moni, tak pojďme uzavřít takové jako sázky, jak
0: ne,
1: to asi dopadne.
0: Honzi, já nechci,
1: typuješ,
0: já si to nechci typovat, protože
1: vítězství.
0: Jako mě je to a tady asi fakt úplně jedno, kdo vyhraje. Jo?
1: Moni, jako je to jedno, ale
0: dobře,
1: tak jenom si jako zkus.
0: Ok, jak chceš, Ostravská.
1: Dobře, já říkám Báňská.
0: No, vidíš.
1: Tak uvidíme, tak nezapomeňte fandit! No i takhle to dneska bude třeba v Tatranu vypadat, jo? Tak prosím vás, hlavně opatrně, zítra na 10 hodin máte přednášku určitě, tak pozor.
0: Ne, na 10 není, oni to posunuli to na 10 večer.
1: Výborně, tak držíme palce, každý tomu svému, hlavně ať to dopadne dobře, je to jenom sport přece, že jo?
0: Jasně.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Fresh Radio je připraveno na jukebox. Máme kolik? Za 7 minut 6:50, no.
1: Teda my trošku nestíháme trošku.
0: Ale stíháme.
1: Co se děje? 6:43. Jukebox Fresh Radio. Tak co? Dneska je čtvrtek, takový jako vlastně malý pátek, doslova a do písmene. Ptáme se, komu budeme hrát na přání dnes, kam a vlastně by bylo fajn, kdybyste řekli i proč.
0: Jestli je to Věra, protože má svátek.
1: No.
0: Nebo
1: třeba.
0: To je Kamil, protože má narozeniny třeba.
1: Kamil má narozeniny dneska?
0: Ne, to je jenom typla.
1: Takhle, aha. Tak dejte vědět.
2: Pošli hlasovku. 77 337 136. Jukebox Fresh Radio.
1: Já jsem dneska jako rozjetý, já bych klidně přijal i něco takového, jo, dneska.
0: No proč ne, hele, jestli to bude přání a hlas našeho lidu.
1: No, když tak si to nechám zahrát, já ne.
0: Tak to může být klapík, no.
1: Já můžu taky ne.
0: Ty si pořadí, ale když nebude chtít nikdo jiný, tak může chtít i Pernický.
1: Je mi to jasné, tak pojďte na to. Jukeboxy startujou právě teď. Jukebox Fresh Radio.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Perni.

0: oživíme, komu dneska v rámci Jukeboxu Fresh Radio budeme hrát.
1: Jo, já tady vybírám, řekni stop.
0: Vem tu první hnedka, Honzíko.
1: Jo?
0: Jasně.
1: Tak dobře.
0: Spravedlnost musí být, já jsem probila jako první, tak tady odměna.
1: Tak jdeme na to, Domy, dobré ráno.
2: Dobré ráno, zahrajte prosím pro moji dceru, která se právě chystá sama do školy a je nejšikovnější na světě. Pokud jí pustíte něco od Simi, bude velmi ráda. Děkuji.
0: Tak jo, to je šikulka, ale sama do školy.
1: To je nádhera. Já jsem se sám do školy vypravil až na střední. Jsou to fakta, ale
0: jo. Každý dospíváme.
1: Každý podle své nátury.
0: Přesně. Podle svého naturalu.
1: Tak to prostě je, Monia. Já se za to nestydím, jo. Tak jako snahy tam byly, už i na základce, to se ale teda se mnou jednou vrátil školník domů, jo.
0: Mamka proč? Pak měla, nechtěl tě tam?
1: Mamka pak měla strach, že by se mnou přišel příští den jako celý školní sbor, tak jsme to radši nechali. Tak no nic, zpátky k Domče. Hele, samozřejmě je to krásné, my zdravíme tvou drahou dceru a posíláme Simu. Jo? Jo, to jsou dnešní juboxy. Tak dobré ráno přejeme, prosím. Čup.

Jeden snad z největších počinů Avicii, Wake Me Up právě teď na Freshi. Za minutku 7, dobré ráno přeje Honza Pernický a taky Monča Rudová. Ahoj.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: V Ostravě je dneska maximální teploty do 21, ojediněle až do 22 stupňů Celsia. Do oběda zhruba polojasno, potom spíš oblačno a na večer i s možností dešťových přeháněk. S tím počítejte. Na horách dneska v maximech do 17 stupňů Celsia, oblačná obloha a déšť. Takhle bude dneska třeba v Beskydech. Teploty v noci okolo desítky.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Podle vědecké studie z roku 1960 přijde soudný den 13. listopadu 2026. Autoři práce předpověděli, že v osudný pátek dosáhne světová populace takového počtu, že se lidstvo samo umačká k smrti. Ačkoliv se jejich výpočty dlouho shodovaly s realitou, tak od roku 1993 porodnost prudce klesla a hypotéza se tak přestala naplňovat. Městská policie Ostrava využívá při prevenci kriminality nový způsob práce s dětmi. Asistenti prevence kriminality při besedách používají speciálně vytvořená kola štěstí, pucle nebo interaktivní box s dataprojektorem. Zaměřují se taky na rodiče a témata, jako je šikana, konflikty nebo bezpečné používání digitálních technologií. No a je tu závěr automobilové sezóny. V sobotu v Ostravě obchodním centru Fórum Nová Karolina a v prostoru náměstí biskupa Bruna proběhne akce Klasika na čtyřech. Více než 50 vystavovatelů v rámci hlavní prezentace a desítky vozidel nejen z klubu veteránů. Čekají vás rozhovory, soutěže pro diváky i vystavovatelé, prostě atraktivní program pro celou rodinu. Vítkovice se chystají na sportovní premiéru. Finišuje výstavba Jungle Sport Parku. Vzniká dosud největší a nejmodernější lezecká hala v regionu. Otevření první části je plánováno právě na podzim 2026 a v úvodní fázi se hala zaměří primárně na lezení s lanem.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Opatrně na silnici 11, která vede do Velkých Heraltic na Opavsku. Osobní auto tam srazilo zvěř, je to naštěstí bez zranění osob, ale počítejte, že se můžete zdržet, policie jede na místo. No a stále se vyšetřuje dopravní nehoda v Ostravě Radvanicích, nedaleko křížení Čapkovy ulice, kde se srazily dvě osobní auta. Bohužel se zraněním, policie to stále vyšetřuje. Tak opatrně.
0: Doprava?
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
6: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých příležitostí.

0: My tady, Honzi, v rámci našich pravidelných soutěží vždycky hrajeme o skvělé ceny, buď to posíláme lidi někam na skvělé jídlo, jo, nebo v případě tohoto týdne posíláme rodiny do takové velké skákací arény, právě ano. Do Radvanic, aby se užili. A v průběhu tohoto měsíce budeme zvát i ženy na takzvanou omlazovací kůru k naší Kate.
1: Zase je to tady.
0: No, já se totiž ke Kate chystám dneska. My jsme minule omlazovali, já jsem přímo podstoupila tu proceduru, kterou se mě ptáš, jo, ty.
1: To vidím, ne?
0: Pak jeden. Myslím, že to funguje, ale já jsem ji podstoupila, abych ji potom mohla zprostředkovat na sítích ke našim výherkyním, aby věděli, do čeho půjdou. Ovšem dneska jsme s Katie domluvené na něčem jiném, jo? Tak schválně. Co si tak jako myslíš, s čím by mi Kate mohla pomoct ještě? Máme, od minula máme omlazeno, jo.
1: A omladili jste teda, nebo má to nějak jako víc
0: máme,
1: fází?
0: Máme, jasně, jo, ne, tak
1: jako
0: už
1: vidím,
0: je omlazená.
1: Vidím, že ty
0: to
1: si
0: jako
1: máš čelo jak dětskou prdelku. Jako
0: no právě, a teď to čelo pořádně zaměř do svého radaru, protože já mám docela hluboké vrásky na čele. I kolem očí ze smíchu, ale i na čele, protože často používám jako mimiku.
1: Jasně.
0: A my bychom s Katie chtěli takové ty hluboké vrásky eliminovat. Ne-li, já bych byla úplně šťastná, kdybychom je dostali z toho čela pryč, ale
1: ty bude,
0: to
1: počkej,
0: úplně
1: ale,
0: nevím.
1: A co když já se pak do tebe zamiluju? Jako?
0: Ne, to nehrozí.
1: To nemůžeš dělat takové věci.
0: Ne, já si myslím, ale že na to máme ještě čas.
1: Jo. Na to, abychom se
0: postupně
1: zamilovali do sebe.
0: Postupně, nejprve se omladím, pak ztratím vrásky a pak se můžeme teda jako bavit případně.
1: Dobře, no, tak já nevím, ale jestli bys mi stačila. Stejně.
0: No právě, tobě 24 mě přes 40, sám uznáš, že jo.
1: Je to propast.
0: Je to práce. Je
1: to... To má jinak,
0: ale jestli to někdo zvládne,
1: hele,
0: tak prostě
1: tak mi jako jenom vysvětli, jak je jako vůbec možné, že hluboké vrásky, které jako jsou, jako jak se můžou jako
0: stát? To já
1: můžeme,
0: ti nevysvětlím.
1: Ale třeba v dalším vstupu můžeme Kate zavolat.
0: Ale já ti nevysvětlím ten postup, já jenom vím, že každá žena má jako na výběr, že buď to může postupovat takovou, dejme tomu nějakou proceduru, nebo různé nějaké procedury třeba v rámci plastické chirurgie, takže za použití různých technik, ale my jsme se s Katie domluvili, že já tady touhle cestou jít nechci, my to všechno zvládneme prostě na základě krému, manuální práce, jo.
1: To je masakr,
0: jako masírování.
1: Tak co kdybychom jí v dalším vstupu zavolali a vyspovídali takhle, to můžeme, ne?
0: Můžeme jí zkusit zavolat.
1: Tak jo, tak dáme Kelina a zavoláme Katie, protože věřím, že Moni, jako takhle, je spousta žen, která teď sedí v autě a poslouchá Fresh Radio a říká si, jo, takže Dudová jde vyhladit vrásky.
0: A tebe zajímá, jakým způsobem, nebo spíše za jak dlouho?
1: No, obojí, zvládnem. Vlastně i jakým způsobem, i za jak dlouho, to je, jako, je to tak, no.
0: Dobře, okej, okay. Tak já jsem jedině pro, to je jako apel na Katie, že jestli ještě nebyla úplně vzhůru, tak by se měla připravit.
1: Tak brzo bude. Nic, posíláme Kelina a za chviličku voláme Katie, tak buďte naladěni, protože třeba se to dozvíte.

0: Fresh Radio, 7 hodin 20 minut. Pojďme se společně teď přesunout do relaxačního salonu u Kate. Ten se jmenuje Beauty, jak to je vlastně?
1: Kasken Beauty Care.
0: Kasken Beauty Care. Právě teď se zavře oči. Přesouváme se.
1: Ono má tak strašně pohodlné lehátko, že to vůbec není problém se přesunout, jo? To no. Pak jako relax. A my budeme točit Katie, myslím, že my točíme telefonní číslo.
0: Točím, jo.
1: Protože já mám v plánu, ona má plánu.
2: Jiného operátora.
1: Zbavit těch jako zásadních hlubokých vrásek. Mm-hmm. A Honza nechápe, jak to jako dokáže, jo?
0: Já to potřebuju vysvětlit.
1: Protože je mám fakt hluboké na tom těle.
0: Ne, já to potřebuju jako...
3: Takže... No, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Katie, to jsme rádi, že nespíš, i když je jako takhle brzo.
0: Prosím tě, možná má klientku už.
1: To doufám nemá, to by nevzala asi, že, Katie?
3: No, to bychom asi nestihli, když za chvilinku přijdeš tím.
1: Jasně, já jsem na cestě hnedka po rádiu tam mířím. Prosím tě, já jsem se stihla Honzíkovi svěřit, že máme v plánu mě zbavit těch hlubokých vrásek na čele. Mohla by si Honzíkovi vysvětlit, jak to dokážeme a jak dlouho to bude trvat, než budu jako zase bez vrásků?
0: Jinak dobré ráno, Kači, zdravím tě, já jsem tu, jo?
3: Výborně. Zbavit se vrásek. Budeme se o to snažit jinou cestou, než vlastně aplikaci botulotoxinu, který se provádí na klinikách a musí se stejně opakovat, protože ten výsledek není nezvratný a dlouhodobý, přesně tak. Takže my se budeme snažit vlastně navrátit a platit tu pevnost a pružnost, která byla před několika lety.
0: 30 lety?
1: Ty nekecej do toho, Bernický.
3: Zároveň vlastně budeme rozmasírovávat, uvolňovat ty svaly, které způsobují právě to napětí a způsobují ty vrásky, ale zároveň nám taky pomůže speciální neurokosmetika, která už má trošičku jiná složení než ta klasická. Takže je to takové čáry-máry.
1: Okay. Katie, ta otázka ještě, ta, která Honzíkovi visí v hlavě a jej tam vysloveně vidím, jo? On má strach na rovinu, že se do mě zamiluje a že já budu jako hezčí. Tak za jak dlouho se mám bát, že to hrozí.
0: Ty počkej, nemusíš, jako jak jsem teď slyšel ten postup, tak pociťuji z toho, že to je hodně drahé a na to já peníze nemám.
1: Ty to platit nemusíš, ty elita.
0: Tak ale tak jako kdybychom se do sebe zamilovali, tak jako...
1: Jako že bys mě musel udržovat v kondici, jo? No, asi, tak to je pravda.
0: To bych musel, že?
3: Honzíku, já tě zklamu, když se zamiluješ do Monči nebo do kterékoliv jiné ženy, tak stejně to budeš platit ty. O co ti jde?
0: A je to. Tak to jsem teda dostal. Dobře, Kači, poslouchej, já jsem podstatně mladší než Monča, jo, a jsem chlap. Chtěl jsem se zeptat, takhle, já jelikož se hodně směju, jsem takový jako veselý typ člověka, tak se mi ty vrásky dělají taky, jo, a i šediny už se mi dělají. Vyřešíme i toto?
3: Myslíš ty šediny? Ty určitě ne.
0: No a ty vrásky aspoň?
3: Ty vrásky, na to jsi ještě malý, ale dá se to řešit. Ty mimické vrásky jsou takové strašně drobné, takže tam opravdu stačí běžná péče navrhnutá kosmetičkou. Takže tak tam je to ještě relativně v pohodě.
0: Ty, tak co kdybych já tu Monču po té deváté přivezl a udělali bychom si společně nějakou terapii?
3: Myslíš nějakou psychoterapii nebo nějakou jinou?
0: No tu vráskovou.
3: Tu vráskovou. No a na tebe čas mít dneska nebudu, budu mít čas na Monču, ale můžeme se domluvit na jiný termín.
0: Dobře,
1: takže
0: tak
1: i
0: jo.
1: Chlapy, jasně, rozumíme tomu, prostě je to pro každého.
3: Samozřejmě, ano, prostě tak jsou muži, kteří také řeší, buď to nějaké problémové části se pletí, protože část pletí je posetá bousy. Takže tam třeba ten problém není viditelný, ale řeší to samozřejmě i muži, jak stárnutí, tak vůbec jako takovou nějakou problematickou pleť. Takže to není jenom otázka jako žen.
1: OK, tak děkujeme, že jsi nás zasvětila do tajů. Já se budu těšit, zatím pa.
3: Mějte se zatím hezky, ahoj. A Moničko, na tebe se budu těšit.
1: Taky,
0: jo,
1: ahoj,
0: tak
1: čau.
0: Holky, užijte si to, jo, a hlavně nezlobte, čau,
1: ahoj. To by jsem chtěla říct, že jako teď konečně chápu, proč máš ty vousy. Jsou jako mimikry vlastně u těch chlapů.
0: Já jsem
1: zakryj všechny neduhy.
0: No, hlavně tu druhou bradu, víš?

0: stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: A že jenom děláš bu.
1: Mi stálo hodně peněz to. No to já nemám, ony, já jsem si jako, ale vlastně je pravda, že teď mi nedávno říkal kamarád a ono, opravdu na tom něco málo možná bude, jo, a tvrdil, hele, řeknu ti jednu jedinou jako, ne výhodu, ale jako porovnání, jo, porovnání, poslouchej dobře. Když jdeš na rande nebo setkání s mladou holkou, vrstevnicí, ve tvém věku, tak většinou musíš zaplatit večeři, musíš zaplatit nějaké, já nevím, třeba kytičku jí koupíš nebo něco, jo, to se jako dělá. Musíš jí přivést, pak jí musíš odvést a častokrát vlastně ani nedostaneš, ty víš, co myslím, že jo. Kdežto, když randíš se starší ženou, jako vyzrálou ženou, i klidně maminkou, už to je vlastně úplně jedno, tak můžeš přijet k ní domů, jo, vyspíš se u ní, ráno ti udělá snídaní a ještě ti dá oběd, jo. A tak to jako vlastně je, takže vlastně jako ty výhody v tom jako být můžou, jo.
0: A na to jsi přišel hlubokou studií, jo?
1: To je hluboká myšlenka hlavně, jo. A je to tak jako vlastně ze zkušeností. Rada starších takzvaně. Takže nevím, co je na tom pravdy, můžeš mi to potvrdit nebo vyvrátit. Já bych odcházel jak?
0: Ale já jsem jako s maminkou ještě nerandila.
1: Já taky nevím, jaké to je.
0: Musíš se asi zeptat našich fršáků, třeba mají zkušenosti, co já vím. Já jenom si myslím, že u těch starších žen je velká výhoda, že jednak ty ženy už většinou ví, co hledají, koho hledají.
1: Ano.
0: Jednak už jsou vyzrálé a většinou i mají nějaké finanční prostředky.
1: Ano.
0: Tak vlastně toho chlapa... To ani nemusí stát moc, teoreticky. To už jsou jako holky, co se o sebe umí postarat. Tam je podle mě největší vstupní investice. Pak už se to jenom udržuje.
1: Počkej, vstupní investice? Můžeš mi popsat, jaká je taková jako vstupní investice?
0: Ne, já jsem narážela na to, že ty máš strach, kdyby ti tvoje žena, tvoje partnerka chodila takhle jako do salonu se zkrášlovat a hýčkat.
1: Ano, ano.
0: Jo, tak podle mě u těch starších žen tam je nejdražší ta jako ta první, rozumíš? Taková ta, která udělá ten zlom, omladí tě o těch 10 let.
1: Jo,
0: no a
1: jo.
0: Pak už takové ty udržovací už zase nejsou tak drahé.
1: To už je jak výměna oleje, no já to chápu.
0: Pokud máš jako strach, že bys to musela hradit a platit.
1: No, tak jako víš co, ale jako přemýšlíš i nad tím, že doba je zlá.
0: Zase Honzíku, abych ti řekla jako v mém okolí žen, které mají nad 40, jo, a kolem jako 50, tak většina tě můžu uklidnit, většina si to platí sama. Jo,
1: fakt
0: tohle,
1: jo.
0: Takže zase možná to nebude tak strašné.
1: No a já dostanu jen ten oběd, že? Jako ve finále. Výborně, může být, děkuju.
2: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický! Bon appetit!

0: seznam na víkend, jo?
1: No, tak to nevím teda.
0: No, tak je víkend voleb,
1: že? Jednou v životě, no, volby.
0: Budeš to muset jako zapít, buď to budeš oslavovat, nebo budeš zapíjet žál, každopádně zásoby se asi hodí teda.
1: No, možná, jo, no.
0: Tak kde jsme u toho, by the way.
1: Pozor ale, jo, ještě předtím, než ty volby přijdou, tedy zítra, tak musíme vyřešit jednu důležitou věc a to je potenciální poslední finalista našeho kvízu naopak.
0: Dovolte, já vás uvedu v děj, to znamená, že vám zopakuju naše finalisty. Je to jedna žena a dva muži, takže máme z pondělka Nikol, z úterka Tomáše, ze středy Davida a uvidíme, jestli k tomu dneska a přibude čtvrtý finalista.
1: Ano, ano. My už teď můžeme prozradit, že za malou chvíli zazní v éteru takový ten signál, který vám říká, volejte do studia, můžete vyhrát, jo? A ten, kdo se dovolá jako první, si dá s námi kvíz naopak, tedy 10 otázek, které my zodpovíme, teda položíme a vy zodpovíte špatně. Jo? A vlastně všechno, no. Tak to je.
0: Není to žádná záludnost, jako jo? Tam třeba. Jako maximálně vás můžou vykývat otázky, třeba matematická, jo?
1: No, nebo
0: z českého jazyka.
1: Co tam dneska bude?
0: Je dobré si zopakovat třeba, jo. Jako standardně mrknout se, co je dneska za den, jo, a tak. Mm-hmm. A co se týče matematické otázky, tak tam nejsme v žádných závratných číslech, milionek, no, počítáme do desítky.
1: Dneska, to jsme svátek říkali, kdo má dneska mohl, svátek.
0: No, je
1: svátek.
0: Dobré se asi podívat, jasně.
1: Už já jsem to zapomněl, kdo má svátek dneska, jsme to mluvili ráno.
0: O, já, no. Chceš nápovědu?
1: No, možná, jo.
0: Je to žena a 4 písmena.
1: Jo, Věra.
0: Věra, dneska má Věra, jo.
1: Dneska tak, Věra,
0: ale to už asi radíme moc.
1: A to už ale hodně. Jako no, to bychom se měli uklidnit. Tak jo, tak jenom s tím počítejte, kvíz naopak už za chviličku.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Haló.
1: Kdo tam? My taky zdravíme.
2: Roman.
1: Aha. Romane, dobré ráno, ti přejeme. Odkud nám voláš, prosím tě?
2: Do Ostravy Poruby.
1: Tak zdravíme do Poruby. Romane, je to jednoduché, dovolal ses do kvízu naopak. Můžeš být v zítřejším velkém finále o 2000 korun do Umparku v Ostravě Radvanicích. Stačí, když teď s námi budeš hrát kvíz naopak, položíme ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně. Když to stihneš do jedné minuty, jsi ve finále, OK?
2: Ano, rozumím.
1: Prosím tě, řekni mi jenom, odkud padáš, protože...
0: Nebo přehazuješ nějaké bedny, ty jo, tam...
1: Nebo klepeš řízky, nebo co to tak je za tebou?
2: Ne, řídím auto.
0: Aha, a máš nás asi nahlasit to, že? Předpokládám.
2: Jo, no.
0: Jo, tak to bude tím, jasně.
1: To nevadí, my to nějak zkousneme. Hele, Romane, jsi připraven?
2: Ano.
1: Výborně, jdeme na to, kvíz naopak startuje. Kvíz naopak. Romane, takže prosím tě, kotě je mládě kočky nebo klisny?
2: Klisny.
0: K čemu slouží hodinky?
2: Určování dne a noci.
0: Dobře.
1: Čím se živí barber?
2: Stříhání koní.
0: Na které části těla máme patu?
2: Na hlavě. Mhm.
1: Jaké i napíšu ve slově inkoust?
2: Dobře.
0: Co je více, Romane? 1+5 anebo 8-1?
2: 1+5.
0: Super.
1: Výborně. Má dnes svátek Cyril?
2: Ano.
0: V jakém měsíci končí školní rok?
2: Listopadu.
0: Dobře.
1: Kolikrát je písmeno K ve slově loupežník?
2: 3x.
0: A doplň nám přísloví. Je lepší vrabec v hrsti než...
2: Na hlavě.

0: Velká gratulace, tak si v zítřejším finále, když tě budeme zítra zhruba nějak v tomto čase volat, je to jasné, vyhraješ, pozor, já to opravím, vyhraješ 2000 korun do Umparku v Ostravě na Dvanicích, OK?
1: Super, moc děkuju.
2: Tak číhej a my se budeme když tak těšit. Měj se zatím hezky.
1: Super.
0: Tak čau. Sympaťák, co?
2: Veliký.
0: A ještě z Ostravy poruby, dívej se na něho.
2: To nevadí.
0: Na kluka, to nevadí, to se přežijem.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno, 8 hodin a také další zprávy, nejdřív o počasí. Dnes tedy v Ostravě a okolí ty maximální teploty vyšplhají na rtuti teploměru do 21 až 22 stupni Celsia. Bude spíše oblačno na večer i s možností lokálních dešťových srážek. Na horách dneska v maximech teploty do 17 stupňů s oblačnou a deštivou oblohou.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
3: Babí léto v Česku definitivně končí. Dnes se přejde přes území Česka studená fronta a přinese déšť a ochlazení. Odpolední teploty citelně klesnou, rozdíl může být více než 10 stupňů Celsia. Na horách se mohou objevit sněhové přehánky. Očekávané srážky však oproti původním předpovědím nebudou tak vydatné. 3 jednotky hasičů zasahovaly včera dopoledne u požáru bytu v 6. podlaží v Ostravě Porubě. Oheň zasáhl kuchyň a vážně popálil 39letého muže. Předběžná škoda byla vyčíslena na 250 tisíc korun. Manželé ze Řmanic ušli 1000 mil napříč Českem a Slovenskem. Během extrémního dálkového závodu překonali náročný terén i obrovské převýšení a do cíle dorazili jako první v chodské kategorii. Více než 1600 kilometrů a přes 25 tisíc výškových metrů v nohách.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: A zdravíme taky řidiče frešáky, kteří cestují po ránu s námi. Děkujeme za to. Pozor si dávejte, v Novém Jičíně na hlavním průtahu nedaleko bazénu se srazily 2 osobní auta. Policie dopravní nehodu vyšetřuje a stejně tak se vyšetřuje dopravní nehoda v Ostravě Svinově na Bílovecké ulici nedaleko Hornbachu se srazilo osobní auto s nákladním. Je to Ťukanec, ale i tam se můžete zdržet, pokud tedy potřebujete dále najet na Opavskou, tak opatrně. Další informace posílejte na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
0: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Around the world.

0: Naše poloha, moje a Honzíka, což je Fabrik, Plynární ulice v centru Ostravy, měří 13 stupňů. Dneska 20 až 24.
1: To je nádhera, to je jak v létě. To
0: je,
1: jako normálně, to je na hlučíňák ještě normálně.
0: No,
1: dneska.
0: Ale ne všichni mají radost z počasí, někteří se docela i bojí teda.
1: Má to nějakou návaznost na kolegu, který posílá hlasovou zprávu, já ji neslyšel, já nevím.
0: Pust si prosím tě hlasovku od Kukína,
1: Tak pojďme na to, dobře.
2: Dobré ráno, dvojko, zase poslouchám, protože jedu v autě a vyrážím na svatbu. No, mějte se krásně a držte mi trošičku palce, protože odpoledne má začít trošičku pršet, svatební obřad venku, tak nevím, no, mějte se moc fajn, čau, zdravím Honza.
1: Děkuji, dávej si pozor, aby ti to bílé pijanko nezmoklo. opatrně, to není jen tak, no, proto je lepší,
0: potom,
1: proto je lepší být jenom moderátor, mikrofon schováš do kapsy a jdeš, jo. Piano se blbě schovává.
0: Ale nenech se vůbec rozhodit, Honzi, třeba to počasí pak jako vyjde úplně krásně a nespadne vůbec nic, ani kapička. Třeba.
1: No jo, třeba. Jo,
0: třeba to rozeženou.
1: Třeba jo.
0: Rozfoukají to, stromy to pošlou pryč, třeba.
1: Aha, jo. No, nebo Honzo, zahraj něco jako nějakou melodii, která, rozumíš, jako která...
0: Vorat, co má drží nad vodou, třeba.
1: To? Třeba. Nebo oheň, voda, vítr.
0: Jako od toho, jo. Od toho hurikánu, jo. Jak se jmenuje ten pán, rychle by to vypadlo.
1: Janda ne, jako Dalibor. Dalík, jako já nevím.
0: Jenom vypadlo mi to jenom.
1: Ne, jako já ho mám moc rád. Jako, já mám takový sen, že do konce roku bych chtěl vidět ještě Jandu a Janu Kirchner, jo?
0: No to už se ti, Janu Kirchner si prokoučoval.
1: No prokoučoval, no,
0: protože si vzpomeneš týden před koncertem, no. Že chceš jít na koncert.
1: No.
0: A pan Janda tady někde je, okolí?
1: No pan Janda tu byl na Hradě v srpnu.
0: A to si taky ale zapomněl, co? Si koupit
1: ne, to jsem byl na Sicílii, to jsem nemohl zrovna. Tak to nevyšlo, ale já to budu sledovat a chceš jít se mnou?
0: Ne, děkuju. Ale
1: ani
0: ty máš
1: Jandu?
0: I asi jako se obejdu. No tak... Ale pozdravuj ho určitě. No, pozdravuj ho.
1: Já ho vyřídím, no.
0: Můžeš mu
1: ne, to dělat
0: pravící.
1: Nebudu, to dělat nebudu. Tohle ne, tohle po mně nechtěj.
0: Zdravíme.
1: To můžeš jít se mnou, to můžeš dělat ty, jako. Ale já ne.

0: Jonas Brothers, 8.18.
1: Sobota, 10. října.
0: Jak?
1: Sobota.
0: Nahlas.
1: 10. října. Sobota, jo. 10. října.
0: No jo, teď sobota 10. října, to je pozítří.
1: Teď sobotu, klasika na čtyřech, to znamená prostě jako závěr automobilové sezony se vší parádou, se vším všudy, kde je obchodní centrum Forum Nová Karolina. Víte, že asi?
0: Víme.
1: A víš, kde i náměstí Bruna je?
0: Vím, vím, Bruna.
1: Ne, ale prostě není Bruna jako Bruna.
0: No není Bruna jako Bruna.
1: Takže ten kom já mluvím, tak to je prosím tě to náměstí, které je u obchodního centra Forum Nová Karolina,
0: Moni,
1: jo? Ten Bruna.
0: Já sice odbočím, na chviličku jenom, ale já věřím, že až budu ve věku Aleše Bruny, tak věřím, že v Ostravě Aleš Bruna své náměstí mít bude. Bude náměstí Aleše Bruny.
1: Já si to normálně taky myslím, že je to docela reálné. Každopádně zpátky k té pozvánce. Teď v sobotu by bylo fajn, abyste tam byli, pokud máte jako vztah právě k veteránu, jo?
0: Ano, ano.
1: Může být, že se vám to bude líbit, klidně vemte celou rodinu, protože to je jako ten program je sestavený tak, aby to zaujalo mamku, taťku,
0: jasně,
1: děti,
0: babičku, teoreticky klidně, jako proč by ne, jako dědu, tak dědu určitě, dědu to zajímat bude, ale otázka, co s tou babičkou, no ta by mohla k tomu Brunovi, no.
1: Neboj, ta to má blízko, klidně potom si třeba sedne i někam na kávičku,
0: na
1: chápeš,
0: kávu,
1: jo,
0: ano.
1: Jako tam těch možností je.
0: Rozumím.
1: Důležité je fixovat, že je to teď v sobotu, ten závěr té automobilové sezóny. My jsme vám dali upozornění i do obky, tam vám určitě přišla pozvánka, tak kdo zafixoval brzo, tak si určitě tu sobotu volnou pro to udělal, jo, my tam budeme.
0: My tam budeme.
1: No.
0: No a my se těšíme, takže doufáme, že se těšíte i vy a že tam budete i vy. Tak to je všechno, amen. Za chviličku tady na Fresh Radio pokračujeme dále. Nabídneme třeba Otto Naus nebo James Hype. Může být? Může být.
1: Může být.
0: Děkujeme.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Ráno má chutnat.

0: DJ Heartstring Sentimental Ultra, jo? Tady byste nevěděli, jak se to jmenuje. Pozor, přepínáme za 3, 2, 1.
1: Nenechte se zmást ani splést, je opravdu říjen.
0: Ale nechte.
1: Začátkem října si tady sedáváme ve studiu s myšlenkama na Vánoce.
0: Zmást, protože Vánoce už přichází.
1: Někdo má větší radost, někdo
0: skoro
1: menší.
0: Za dveřmi. Let bude, let bude, let bude.
1: Vánoční kluz ještě v Ostravě, jo? Otevře už po 17. Bruslení, bude pochopitelně zadáčo zase.
0: Pojď,
1: ano,
0: pojď v rytmu té písničky, ať to je jako, ať navodíme atmosféru.
1: Ale já to nechám tobě.
0: Po 17. A kluziště bude na náměstí doktora Edvarda Beneše. Už
1: ještě,
0: po
1: 17.
0: Po 17.
1: Dobře, od kolika? Tak od kolika ani nemusíš, ale od kterého?
0: Od 12 hodin se otevírá.
1: To zase nemáš
0: do 21. hodiny. Bruslí se sem a tam, sem a tam, sem a tam. No a až bude zima, tak to bude.
1: Prosím vás, to kluziště, jo. To se vrátí už 28. listopadu. Nabídne pochopitelně zdarma to bruslení. On to tak bývá vždycky.
0: Okay.
1: To se otvírá advent. Většinou je to první nějaká adventní neděle, která jako odstartovává ten
0: jasně.
1: program. Jo.
0: Ano, ano.
1: A většinou je to jako moc fajn vždycky. Můžete vyrazit, jestli máte brusle. Já jsem si jistá, že vám třeba i půjčí.
0: Mě tam moc
1: nemáte.
0: Chutná ten stáneček s horkou čokoládou.
1: Nikdo, to si úplně někde jinde, ale miláčko. To,
0: ne,
1: jako...
0: to jsem tam. Ne, jsem, no, jsem tam.
1: Dobře, ale bruslení je o sportu, chápeš, jo? Lidi, co chtějí chodit bruslit, nejde většinou na čo...
0: Já právě, ale
1: ty to máš opačně.
0: Já
1: mám ty chodíš na čokoládu a když zbyde čas, tak si zabruslím.
0: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: jako radostná informace, že Kluziště v Ostravě bude. My jsme za to vlastně velmi rádi. Jo, je to perfektní, protože ano, je to místo, kde se lidé sdružují svým způsobem, užívají si ten adventní čas, jo. A je to na tom moc fajn. Na druhou stranu, pozor, jsou tady i věci, které by se měly řešit a nejsou právě zrovna úplně příjemné a týkají se letošních Vánoc. A co si budem, 8. říjen je termín, který už tak jako hraničí s tím, aby se připravovala. Třeba, Moni, máš nakoupené vánoční dárky?
1: Děkuji, prosím tě, neplaš.
0: Ne, já neplaším.
1: Je desátý měsíc, Vánoce jsou ve 12. To je jako hromada času.
0: To právě vůbec není, pozor.
1: Jo, spousta benzínových stanic kolem tebe, fungujících i v poslední týden před Vánocemi, takže no stress.
0: A já takovou chybu přesně letos neudělám, víš? Já
1: jakou
0: přesně,
1: chybu?
0: No, že budu něco odkládat a budu dárky kupovat až někde v adventu. Vůbec ne. Ne. Jen jako se ptám, víš, jestli jako na to myslíš, tak na to pozor.
1: Myslím, ale my máme trošku jiný způsob. My si dáváme třeba zážitky, které, dejme tomu, už jako teď řešíme termínově, abychom měli na ne všichni čas jako na ně, jo, lidi, kterých se to týká.
0: Jasně.
1: No a dáme si to třeba v rámci jako vánočních dárků, chápeš, jo? Třeba zajedu si s holkama z rodiny na advent, jo, jsme řešili kam, nakonec jsme upustili od Španělska, Itálie a skončíme v Praze.
0: No.
1: A dáme si to všechny jako vánoční dárek.
0: To bude drahé, ale je v Praze, no. To je jedno.
1: V porovnání se španělským
0: no, vážání. Jo, no, ale to je, tak to jsou jako maličkosti. Ale pozor, je tady ještě jedna nepříjemná věc, kterou bychom měli vědět, a tu píše David, že letos v Ostravě nebude jezdit vánoční tramvaj. Jo, pozor na to. Letos totiž bude.
1: A Davča se tak těšil.
0: Letos, no, ona jako bude, ale nebude vánoční, protože letos bude nést název adventní tramvaj, protože nějaká stará babička, panbíčkářka si stěžovala až na město, že Vánoce jsou od 24.12. a tudíž to nemůže být vánoční tramvaj, protože ta jezdí už mnohem, mnohem dřív. Jo?
1: Tak takové. Jo, takhle, takže jenom jde o změnu
0: názvu,
1: ale jinak jako tramvaj bude, takže koledy se budou hrát i dál. No,
0: bude,
1: dobrý.
0: No. Těšíš
1: tak
0: se?
1: Jo, já se těším. Jo.
0: Tak bude, tak s tím počítejte, všechno bude, Vánoce budou, máte už fakt jako málo času, tak řešte i ty dárky, prosím vás, jo? No a za chvilku si dáme nějakou tu vánoční písničku. Dobré ráno přejeme!
2: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický. Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB.

0: trošku vánočně perníku jako. Není to typická vánoční, ale tak jako někdo tam už slyší to cinkání rolniček.
1: Je to
0: že ty ses neudržel.
1: No neudržel.
0: Ty bejku jeden.
1: To jsem prostě celý já. Já se omlouvám, no. No nic, tak dámy a pánové, milí posluchači.
0: Je hezké vidět, že se tak těšíš, Honzy. Co, počkej, ještě mi řekni, co myslíš, že ti Ježíšek letos neježí, že se tak těšíš na Vánoce?
1: To je dobrá otázka, já doufám, že hlavně zdraví, Moni.
2: A nebo nic, protože jsem zlobil.
1: Já byl hodný.
2: A naši já šetří byl... na automobil.
1: A já byl nejhodnější z těch nejhodnějších.
0: Kolik vás bylo v nabídce?
1: Počkej, to bylo teď, co jsi zpívala.

0: Tohle je hrozně hezké, když ti chodí a pak potom chodí ještě taková, by hodně krát v roce nebo na Vánoce přišla taková ta rybička do e-mailu, no, která ti zaspívá tu vánoční koledu a ještě k tomu tam přidá to tvé jméno. Zažil jsi to taky? To myslím, že měl nějaký pivovar jeden nebo nějaký, jako, nějaká společnost, co?
1: Nevím,
0: myslím,
1: je to...
0: Bylo, ne? Ne, možná pletu, ale to jako, bylo takové jako originální, to mi taky přišlo super.
1: Takhle dívej, tak výjimečně, jo, promiň, jo, už se to blíží, tak já...
2: Bon Appetit, Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.
0: A? To je Dudlajna, ty, je to není, tady. Těšíme se na Ježíška. Je to jedno, jo? Říkáš, že to je jedno.
1: A na Ježíška!

0: co nadělí.
1: Aha, asi ano. Asi dostanem oběd. Ty mě tady...
2: Stačí, Honzíku, stačí.
1: Mně se to líbí, ale...
2: Musíš to těm lidem dávkovat pozvolna. A jsme zpátky v létě. Aleluja, ještě žije Ricky Martin.
1: Výborně.
2: Mamma mia, děkuju.
1: Mějte se zítra, ahoj.

0: Kingsbury a jejich Swish Swish. Dobré ráno, dobré dopoledne, je 9 hodin.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Aktuálně už teď v Ostravě kolem 16 stupňů Celsia, ty nejvyšší dnešní teploty budou okolo 21 až 23 stupně Celsia. Bude spíše ale oblačno, na večer počítejte i s možností lokálních dešťových srážek. Na horách je dneska teploty kolem 17 a oblačno s deštěm.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Podle vědecké studie z roku 1960 přijde soudný den 13. listopadu 2026. Autoři práce předpověděli, že v osudný pátek dosáhne světová populace takového počtu, že se lidstvo samo umačká k smrti. Ačkoliv se jejich výpočty dlouho shodovaly s realitou, tak od roku 1993 porodnost prudce klesla a hypotéza se tak přestala naplňovat. Městská policie Ostrava využívá při prevenci kriminality nový způsob práce s dětmi. Asistenti prevence kriminality při besedách používají speciálně vytvořená kola štěstí, pucle anebo interaktivní box s dataprojektorem. Zaměřují se také na rodiče a témata, jako je šikana, konflikty anebo bezpečné používání digitálních technologií. Je tu závěr automobilové sezóny. V sobotu v Ostravě v obchodním centru Fórum Nová Karolina a v prostoru náměstí biskupa Bruna proběhne akce Klasika na čtyřech. Více než 50 vystavovatelů v rámci hlavní prezentace a desítky vozidel nejenom z klubu veteránů. Čekají vás rozhovory, soutěže pro diváky i vystavovatele. Atraktivní program pro celou rodinu. Vítkovice se chystají na sportovní premiéru. Finišuje výstavba Jungle Sport Parku. Vzniká dosud totiž největší a nejmodernější lezecká hala v regionu. Otevření první části je plánováno teď na podzim. V úvodní fázi se hala zaměří primárně na lezení s lanem.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dobré dopoledne, přejeme také všem řidičům frešákům na cesty. Pozor si dávejte, v Paskově na Mitrovické ulici se srazily dvě osobní auta, taky se stále ještě vyšetřuje dopravní nehoda v Novém Jičíně nedaleko místního bazénu, kde se taky před hodinkou stukly dvě osobní auta. No a stále není vyřešená ani dopravní nehoda osobního auta s nákladním v Bílovecké ulici v Ostravě Svinově nedaleko Hornbachu. Tak prosím opatrně, další informace můžete po celý den hlásit na naše telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Skandál!
6: Moje

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ako som slúbila, tentokrát tu mám Claudiu Schiffer. Tá oslávila 56 rokov a jej dovolenkové fotografie v bikinách spôsobili na internete poriadny rozruch. Zatiaľ, čo niektorí z nás po víkende ledva zapneme rifle, ale fakt, že hej. Ona si pokojne pozuje v Grécku, ako by práve zišla z titulky modného časopisu. A je tajomstvo? No, pilates, yoga, zdravá strava a pravidelnosť, takže žiadne čarovné filtre ani zázračné elixíry. Len disciplína, ktorú by sme možno mali zaradiť aj my do svojho kalendára.
0: Skandál s Marikou.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Ciao, Max Tara.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnější.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Doprava. Doprava.
1: A zase dneska právě uvědomil, že žádný oběd nebude, ne, jakože tak, jak jsme včera dostali, včera luxusní oběd. Pravda, trošku jakože by člověk snědl víc, ale samozřejmě, když to jsou ty meničkové porce, no tak je to naprosto normální. Tak dneska ze své kapsy, no co se dá dělat? Dobré dopoledne, dvě nehody v regionu, jedna kousek za Ostravou na výjezdu z Mitrovické ulice směrem na Místeckou, na konci té ulice je nehoda dvou automobilů. A ještě jednou Ostrava, tentokrát je Vítkovice, kousek za náměstím ve Vítkovicích na Ruské, taky dvě osobní auta.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Jirka a Javorský.

Koukám, ráno tady Honza s Moňou vytahovali už téma Vánoce. Já jsem se, když jsem si četl teda, co se dělalo ráno, tak jsem se přesvěděl, přemýšlel se, no jo, v obchodě ještě nic není, jenomže je pravda, že já jsem v obchodě nebyl tak 3 týdny, protože jsme trošku cestovali a obecně, když nemusím, tak do obchodu najdu. Tak nevím, jestli už jsou kolekce, ale vzhledem k tomu, že máme skoro půlku října, už bych čekal, že už se dávno prodávají, že jo. Ale mám jinou takovou obchodní myšlenku, kterou jsem registroval dneska po cestě s firmy sem, kdy jsem míjel na Fifejda v Ostravě asi čerstvý billboard, kde se hledá zaměstnanec, ale zarazil mě ten plat. Nabídka na zaměstnání, prodej umělé inteligence firmám, jednoduše řečeno, co jsem stihl pochytit, jak prostě v autě jedete kolem billboardu, že jo. Ale co mě zarazilo nejvíc, tak ta slibovaná částka. 300 tisíc měsíčně. Kde to mám podepsat? Kde to mám podepsat, prosím vás? No, jako je mi úplně jasné, že čím vyšší částka se nabízí, tím hůř je to prodejné nebo prodatelné. Takže člověk, který prodá firmám stanovený limit, který za měsíc bude muset udělat, tak opravdu ty prachy si těžce zaslouží, ale moc jich nebude. Každopádně držím palce, ať jim to vyjde. Fresh Radio. Jsme metropolitní radio.

Takový dobře zaseknutý kamion, to je záležitost, kterou zná kde jaký obyvatel, nejenom Česka, to se prostě stává všude, kde jsou podjezdy, mosty a podobné věci. Ale tím, že žijeme v moderní době a máme moderní technologie, tak teď právě koukám na nehodu, která se stala už dneska v noci v Praze v Krči, kde kamion podjížděl jeden takový spíše menší, nižší most, respektive velký most, ale nízký ten podjezd,

0: No a zasekl se, jak to tak občas bývá u těch kamionáků, ale samozřejmě to se může stát každému. A v noci se ho pokoušeli vyprostit hasiči, to se nepovedlo, tak teď je, už tam úřaduje speciální vojenský vyprošťovací tank a je k tomu online přenos. Jo? Jako kdybyste v práci neměli nic lepšího na práci, tak se můžete koukat. Ale mám to tady teď asi minutu puštěné a zatím se tam neděje nic, jenom prostě tam se pohybují lidé a podobně, asi se teprve všechno připravuje. Každopádně pro nějaké fandy, techniky nebo vojenských věcí, když vojenský tank v civilní službě, bere se to jako tank, střílet to stejně neumí, ale je to varianta.
1: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: A se ještě na chvilku vrátím k tomu zaseklému kamionu, protože tady přišel, kde, prosím vás, teď to nepíšu všem na novinkách, jo, na novinkách je ten přímý přenos. Ale jak říkám, je to spíš takové statické, oni naprosto mě jasné budou 90% času chystat všechno a pak během několika minut, desítek minut to vytáhnou ven, že jo. Ale co mě překvapilo možná ještě víc, takže už teď je odhadnutá škoda zhruba 30 milionů. Jsem říkal, ty kráso, no, díval jsem se teda na fotky a řidič to neodhadl krutě tu výšku, protože on vezl na takové té, na návěsu, jednoduše řečeno, vezl speciální stroj, který vrtá díry, vrtnou soupravu, jednoduše řečeno. A podle mě se netrefil tak o půl metru, než o centimetry, ale fakt o půl metru, protože na jedné fotce jde vidět, že na té vrchní plošině, na té vrtné plošině, tady v té kabině je úplně ohnutá ta kabina už jakoby dozadu do zatáčky, takže se dostalo asi šupu. A těch 30 milionů odhadovaných už teďkom je tak, že zhruba 10 milionů odhadují na tom speciálním návěsu, který to vezl, a 20 milionů na tom vrtném stroji. Plus ten most ještě samozřejmě, že jo, plus práce hasičů a tak dál. No pěkně si tam jakože někdo vydělal teda.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Nezaměstnanost pozitivní, ku podivu. Nezaměstnaných ubylo, což je dobrá zpráva. Někde si pamatuju, už jsem to tady párkrát říkal, že ze školy poučka 100% zaměstnanost je špatně. Vždycky musí být nějaká malá nezaměstnanost. A tak to vypadá tak, že nezaměstnaných v České republice v září mírně ubylo. Oproti předchozímu měsíci, tedy oproti srpnu, je 5,5 tisíce méně. A ještě zajímavější je meziroční srovnání, protože v loňském září bylo více o 30 450 nezaměstnaných. Takže dobře, asi, nejspíš.

Další taková záležitost, kterou už jsem zaregistroval zase přes tuším víkend, kdy jeden z mých oblíbených herců, Sylvester Stallone, samozřejmě akční postava hlavně 90. 80. vydává takovou jakože, já myslím si, že ne úplně první, ale řekněme oficiální velkou biografii, autobiografii svého života. A viděl jsem rozhovor, který vlastně k tomu dával o víkendu, nebo nějak tak, kde teda dostával velmi nepříjemné otázky, na které naprosto v klidu odpovídal už takový, co si budeme povídat vzhledem z věku, smířený s životem. A co mě zarazilo nejvíc, protože to, že měl těžké dětství, že měl vlastně při porodu zřejmě chybou zdravotníka, od té doby má ten povislou půlku obličeje a další věci, včetně toho, že ve škole dostával celkem jakože sodu, od otce dostával sodu, tak to všechno ho bloklo k tomu, aby naopak na sobě tvrdě makal. Mě nejvíc zarazila otázka, jakože když se ho dotyčná reportérka ptala, vlastně jak dokázal tak rychle vyvinout tu svalovou hmotu a vyrobit, a on na to naprosto s klidem odpověděl, steroidy. Kdy ona opravdu nečekala tuhle odpověď a on to rozvádí dál a říká, nezlobte se, ale to prostě jinak nejde. Každý, který má takové množství svalové hmoty, bez prášku to prostě neuděláte. A jako úplně v klidu to řekl. A stejně tyhle ty pasáže jsou předpokládám i v té knize, protože určitě to tam rozebírám. Tak jako na jednu stranu do klobouk dolů na to, že to přiznal. A taky se dá možná i očekávat, že i tohle to může zvednout obchodně prodej té knihy. Já jsem na něm vyrostl, pravda, poslední léta už ho úplně nesleduju, protože vím, že má seriál a paradoxně je hodně dobře hodnocený, jak se jmenuje, Tulsa King, ale mám pocit, že jsem neviděl ani jeden díl, protože jsem viděl seriál před několik lety s Arnoldem a jako moc mě to nechytlo. Já prostě nejsem seriálový typ, až na pár výjimek. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Ještě tady kontrolujeme na poslední chvíli, tak nic nového nepřibylo, jedna zmizla, ještě platí v našem regionu upozornění na nehodu v Ostravě Vítkovicích, na Ruské nedaleko náměstí ve Vítkovicích se řeší následky nehody.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: A zase jedno takové meteorologické varování, vydali výstrahu na silné větry, ale jednak to platí jenom minimálně a navíc si myslím pouze v horách. Je tady na mapě republiky označená pouze část, řekněme, jižní Moravy a trošičku severní Čechy, kde by mohly být dneska silné větry, ale jak už jsem říkal, je to vázáno hlavně na hory, na horách, takže pokud zrovna máte volno a míříte někam na kopec, doporučuji si třeba přibalit padák.
1: Posloucháš Fresh Radio. Then you promise was losing control, cause night in terms of sex.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: JJ na Fresh Rádiu každý všední den od 10 do

koukneme na světové měny, bankovky přímo. A teď přemýšlíme, pro mě osobně to byla asi první bankovka, kde jsem viděl jakože ty moderní plastové prvky, myslím si, že snad ve své době byla nejvíc plastová britská libra. Tak se chystá do budoucna změna s zobrazením těch významných postav britské historie na bankovkách, na librách. A ten důvod je takový jakože dnešní doby, bych řekl, aby se zabránilo případným kontroverzím s nějakou další postavou z britské minulosti, tak místo lidí budou v příštích letech používat třeba sovu, čmeláka, papuchalka nebo ježka, protože na každou osobnost se bohužel dá vytáhnout něco negativního a na to se dneska hraje.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Doprava! Doprava!
3: A přidám jednu bonzovačku navíc v původním znění. Děkujeme za hlasovky, tady nám přišla, takže pokud zrovna míříte přes Petřvald, dávejte pozor, kudy jet velmi opatrně.
4: Ahoj, něco k dopravě. Teď projíždím Petřvaldem a chystá se tady tmavě ten modrozelený Kodiak SPZ 1TX, takže zase budou hlídat rychlost a všechno ostatní. Takže opatrně, ať nikdo zbytečně nemusí platit.
3: Děkujeme.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Houby, to je téma, kterým žije dost velká část národa. V Čechách aktuálně prý se houby sklízejí kosou, protože tam pršelo víc. U nás je poměrně sucho, takže podle toho vypadají houby. A konkrétně z vlastní zkušenosti byli jsme v neděli na Bečvě, protože jsem tam jel něco řešit pracovně, tak jsme se stavili do lesa, no našli jsme dohromady ve dvou tak asi 12 hřibů. A včera byla přítelkyně s dcerou v Beskydech na Hamrech, našli tak 15 hřibů, takže Beskydy opravdu i vůbec tady ta naše severní Morava na houby zatím letos nic moc. Ale mám tady informaci pro ty, kteří třeba nás ladí jinde, anebo mají to štěstí, že našli v Beskydech více houb a chtěli by se jich zbavit. Tak jako není to úplně jednoduché, jako ve smyslu, že nechcete pro sebe, chcete někomu dát, lépe prodat. Zkušenost z Chomutovska, kde páni policisté zasáhli proti prodejcům, kteří si podstavili před místní shopping stojánek a prodávali tam houby, které nazbírali, protože houby, prodej hub, na ně spadá velmi přísná, nebo spadají na ně velmi přísná pravidla. Včetně toho, že musíte mít znalosti, které jsou potvrzeny speciálním dokumentem, certifikátem, jakkoliv chcete, a bez nich nemůžete houby prodávat, takže i když si myslíte, že jste letitý znalec hub a chcete někomu prodat bez papíru,

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni víže jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: JJ.
6: So you know, me no really like how the man dem a act right now. You understand? So me fi put the girls pan game right now. Kelly, Lisa, me have two lessons for you right now. Make sure you

0: Doprava. Doprava.
1: A tady celou dobu mám puštěný online přenos toho vyprošťování zaseknutého kamionu v Praze s tím tankem. A musím uznat, že po té hodině a půl, co mi to tady jede, tak zatím žádná změna, co se týče vyproštění, jenom přibylo hasičů, přibylo taky i řekněme úředníků, protože tam běhá spousta lidí a tváří se důležitě. A hlavním výsledkem je to, že doprava v Krči díky tomu zašpuntování je totálně v háji. V Praze mají taky háj, že jo? Tak tohle je ta jiná háj. Tolik tedy situace, co se týče provozu v Praze, no a u nás tady v Ostravě, respektive v Ostravě přímo ne, ale v našem regionu, v Brušperku, ulice zvaná Dráhy, a to je ulice, která je přímo u nádrže, u přehrady Brušperk, tak pokud zrovna tímhletím se mě nemíříte, tak očekávejte, tam se srazili dvě osobní auta. A zřejmě je to tam trošičku složitější i minimálně na dojezd, tím pádem se tam neúplně jednoduše teď dá jezdit.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu, networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026, People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Siesta.

Follow You Down, tak se jmenuje nový počin od německého DJ a producenta Topika. Je to taková kombinace houseu a soulu a myslím, že na tu správnou chvíli třeba právě teď docela pohodová věc v našem éteru. Tak jak se máte, doufám, že dobře. My dnes ve Siestě přivítáme taky primátora Ostravy Jana Dohnala, se kterým budeme po 13. hodině možná i trošku bilancovat uplynulé volební období a budeme se ptát na to, co třeba i Ostravu čeká v těch dalších letech. I na to si můžete počkat. Florida, Good Feeling anebo Adam Myšík právě teď pro lepší náladu pro všechny, kteří ladí fresh. Hezké odpoledne.

0: Adam Mišík, Sima a Bez tebe u nás na Freshi. Teď se budeme bavit o umělé inteligenci, která se hodně vyvíjí. Teď už jsou i systémy, které můžou sami za vás nakupovat na e-shopech, dokonce i zaplatit a vlastně udělat tak kompletně celý nákup. A teď se nějak zkoumalo, jak hodně ji teď aktuálně využíváme. Tak při rozhodování o nákupech, když přemýšlíte si vybrat třeba tuhle myčku nebo tuhle, si AI k dispozici a k ruce přidá asi 64% lidí jako takového poradce. Horší už je to potom s nakupováním, protože úplně celý nákup, včetně zaplacení, by v téhle chvíli umělé inteligenci svěřilo asi jenom 15% Čechů. Nejčastěji bychom ji nechali nakoupit třeba potraviny a takové ty neúplně strategické věci. No a jeden pán tady hned v diskuzi napsal, já bych klidně AI nechal nakupovat místo manželky, když nechám nakupovat manželku, je to obvykle mnohem dražší.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: prostě pořád dobrá věc, Somebody That I Used To Know. Ladíte fresh, máme tady Bon Appetit a lehkou otočku zpátky. Podíváme se na to, jak Moňa s Honzou řešili takovou tu situaci, kterou občas můžou zažívat někteří pánové, jejichž partnerka vyráží často do zkrášlovacích salonů, aby byla ještě atraktivnější, a ne úplně všichni to zvládají. Best of
1: fresh! Já jsem vyrážela na to, že ty máš strach, kdyby ti tvoje žena, tvoje partnerka chodila takhle jako do salonu se zkrášlovat a hýčkat.
2: Ano, ano.
1: Jo, tak podle mě u těch starších žen tam je nejdražší ta jako ta první, rozumíš? Taková ta, která udělá ten zlom, omladí tě o těch 10 let.
2: Jo,
1: a pak
2: jo.
1: Už takové ty udržovací už zase nejsou
2: tak
1: drahé. To už je jak
2: výměna oleje, no já to chápu.
1: Pokud máš jako strach, že bys to musela hradit a platit.
2: No, tak jako víš co, jako ale přemýšlíš i nad tím, že doba je zlá.
1: Zase Honzíku, abych ti řekla jako v mém okolí žen, které mají nad 40, jo, a kolem jako 50, tak většina tě můžu uklidnit, většina si to platí sama. Jo,
2: fakt
1: tohle,
2: jo.
1: Takže jo, zase možná to nebude tak strašné.
2: No a já dostanu jen ten oběd, že? Jako ve finále. Výborně, může být, děkuju. Best of fresh.
3: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Skvělý Calvin Harris, Summer, a my už vás budeme zvát, tedy vás, kteří máte rádi bláznivé jízdy vraků, na 24. října, kdy se opět ve Vřesinské Strži postaví na start Vrakfestu až 80 aut. Je to poslední Vrakfest letošní sezóny, čekají vás závody vraků, souboje o poslední body, dehberoucí demolition derby, než zůstane poslední pojízdný vrakouš. No a ještě navíc taky na konci pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Všechny informace a vstupenky na vrakfest.cz. No a kdybyste někdo chtěli být přímo na startu, říkáte si, že to vaše auto už by možná splňovalo parametry vraku, tak se registrujte na stejné stránce, tedy vrakfest.cz. Těším se na to, bude to velká jízda, tak doufám, že nebudete chybět.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Posloucháš Fresh Rádio.

0: na Fresh je teď Martin Garrix a Matt, taky dobrá věc. No a za chvíli další skvělé pecky, které nabídneme, třeba Jessie J, Rudimental anebo Prince Karma. Těším se.
1: Doprava.
0: Tak v rámci aktuálního dění na cestách je to relativně klidné. Někdo psal, že možná mají policisté nějakou akci, že ráno, když jel, tak potkal z Karviné do Ostravy asi 4 policejní hlídky, které čekaly na závodníky, tak opatrně. I kolem Sýkorova mostu v Ostravě jezdí bílá Oktávie, tak bacha na ní, abyste zbytečně neplatili. No a to je zatím z těch aktuálních věcí asi všechno. Hezké odpoledne a pohodovou jízdu.
2: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB Plus a v celém Česku. Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Siesta.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Je to tak, máme opět naším hostem ve studiu Fresh Rádia primátora Ostravy Jana Dohnala, tak já vás tady vítám.
2: Dobrý den a pěkné odpoledne všem.
1: Dneska je to vlastně takové hodně zvláštní vysílání, že jsme na konci jednoho volebního období, bude další, že jo, čekají nás volby. Tak možná můžeme pomalu zhodnotit, na co jste pyšný v rámci toho, co se podařilo v té vaší kariéře primátora Ostravy dotáhnout do konce.
2: Tak to bychom tady byli dlouho, je toho celá řada, ale já bych chtěl opravdu nejprve jakoby vypíchnout, že jsou zítra volby.
1: Zítra,
2: takže opravdu přijďte, protože zrovna volby jako komunální, které jsou za mě poměrně důležité, že tím se, že se dotýkají vlastně úplně všech, jo, protože se zhoduje o městě, ve kterém žijou, tak vlastně trpí tím, že mají velmi nízkou volební účast třeba proti sněmovním volbám. Já bych si přál, aby ta účast byla podstatně větší, protože všichni chodí po chodníkách, všichni bydlí někde, všichni používají veřejnou dopravu, všichni parkují, všichni jezdí. A vlastně tohle to jsou ty volby, které se těchto dennodenních témat týkají a ta účast bývá průměrně kolem 30%. Ale někdy i méně, takže zkuste využít toho, že ten svátek demokracie a zkuste přijít.
1: No. No, kdo chce potom nadávat další roky,
2: přesně tak, měl přesně prostě tak. Jestli chcete nadávat, musíte jít k volbám a pak můžete nadávat na ty, co jste je volili.
1: Je to tak, no tak pojďme lehce zbilancovat nebo vytrhnout ty hlavní milníky, které jste rád, že se podařilo prosadit v rámci Ostravy. Určitě ta budoucnost bude taky zajímavá, k ní se dostaneme.
2: Tak za mě takovou hlavní, nebo jednou z těch hlavních linek určitě toho, co se povedlo, takže se vlastně otevřela vůbec záležitost týkající se rekonstrukce bazalů, protože to je téma, které tady viselo ve vzduchoprázdnu nějakých 10 let. Všichni kolem toho chodili po špičkách, všichni se toho trochu báli, my jsme to zvedli a dneska už jsme udělali sérii prvních kroků a myslím si, že nás čeká pěkná cesta, na jejímž konci bude opravdu nová dominanta města. Takže to je takový ten projekt, to je taková ta třešnička, která tomu městu bude slušet. Ale jinak, pokud bych chtěl říci, co se třeba mě osobně taková pocitovka, co mi dělá radost. Bohužel jsme ten projekt ještě nestihli dorealizovat, ale je to jednoznačně náměstí Republiky. Jo, to je něco, my jsme vždycky říkali, že Ostrava je moderní město, že je to takové to fresh město, abych
1: ano,
2: takhle řekl.
1: Fresh, přesně.
2: No, že prostě jako je to fajn, všichni ho jako prezentujeme, mluvíme o něm dobře. A pak vždycky přišlo, no ty bláho, já jsem vystoupil na náměstí Republiky, šel jsem to a to bylo jako fakt peklo. Jo. Takže tohle peklo už je dneska pryč, teď se staví, bude to teda něco později, než jsme mysleli, ale ten výsledný efekt bude za mě jako super a to, co tam bylo, tak to se do Ostravy fakt nehodilo. Takže to je třeba něco, co těší mě, ale jinak těch věcí, co se povedlo, je strašná spousta.
1: Je pravda, že je to důležité, protože tím, jak jsme se stali centrem těch velkých kulturních událostí sportovních, tak je vlastně škoda si ten dojem pokazit pro ty, kteří přijíždějí do Ostravy právě tím prostorem. Tak děkuju. Dneska budeme celou hodinu řešit témata z Ostravy. Naším hostem je primátor Ostravy Jan Dohnal. Siesta.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Tak ještě jednou vítám pana primátora tady ve studiu Fresh Radio. My jsme si říkali, že bychom kromě té bilance mohli taky nastínit budoucnost nebo i to, co by se vlastně z vašeho pohledu mohlo dál rozvíjet, i věci, které už třeba začaly za tohoto volebního období, z kterých by Ostrava neměla uhnout.
2: Tak určitě je to ta ekonomická transformace města, která stále běží. To je za mě něco úplně nejdůležitějšího. Já to vždycky říkám, v těch volebních kampaních všichni slibují nové školy, nové parky, nové byty, ale tohle se všechno bude dát dělat pouze, pokud tady budou lidi, pokud tady budou peníze, pokud se bude dařit biznisu. Takže my musíme opravdu nepolevit v tom a přitahovat do Ostravy nové investory. Připomenul bych, že vlastně v posledních letech tady přišly vlastně společnosti třeba Irče, Vitesco nebo BMW, což jsou opravdu jako velké brandy, které zase ten region posunuli, a v tomhle musíme pokračovat. Máme tady za mě obrovskou příležitost vlastně dneska opuštěné ploše bývalé Nové Huti, kde víme, že zhruba polovina toho území se bude developovat a vlastně bude sloužit dalšímu biznisovému využití, takže tohle by měla být priorita, ale za mě musíme opravdu fakt šlápnout na plyn, co se týče ještě i podpory vysokých škol, protože Ostrava tím, jak stárne, a fakt ty čísla nejsou veselé. My máme tu modelaci, kdy víme, že v roce 2060 nás tady bude 240 tisíc, pokud nebudou jako nově příchozí. V loňském roce jenom opravdu nám ubylo 1000 lidí přirozenou jakoby smrtnosti. Jo? Opravdu natalita, mortalita bylo minus 1000. Takže potřebujeme přitáhnout mladé a k tomu potřebujeme opravdu nakopnout ty vysoké školy. Oni jsou na to připraveni, ale potřebujeme se dostat opravdu státní peníze, které jim ty studenty proplatí. Takže tohle je opravdu rozhodnutí politiků. Bohužel trošičku proti tomu jde teďka sestavení státního rozpočtu, který vysokým školám škrká peníze obecně, to si myslím, že jako se asi propíše bohužel i v Ostravě, ale tohle je za mě jediná šance, takže musíme nastartovat biznis a přitáhnout se mladé, a pokud se tyhle dvě věci povedou, tak vlastně všechno ostatní už se nějak udělá, jo? Opravdu ty parky, ty chodníky, ty budou pěkné, ale ty budou pěkné jenom pokud to město na to bude mít peníze.
3: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října. GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: Ostravan.
1: Ano.
2: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
0: Ano, bavíme se o věcech, které se týkají Ostravy a taky v poslední době článek, který se zase objevil a vrátil se zpátky k hale Tatran a k té plánované hale pro míčové sporty za miliardy. Ten nadpis je: koalice odložila soutěž na halu pro basket za miliardy. Tak co nám k tomu řeknete, pane primátore?
3: Tak já neživě začátek příběhu. Dneska hrajou vlastně basketbalisté, nejenom basketbalisté v Tatranu, který někteří možná mají rádi, někteří možná méně. Každopádně to hala, která už je přežitá, je ve špatném stavu. My ale nemůžeme ani rekonstruovat, ani kdybychom chtěli, ona prostě stojí v cestě budoucí silnici. Má se tam stavět ten chybějící kousek Místecké, ta stavba měla začít už příštím roce, stát nám ji posunul a vlastně někdy na začátku roku 2028 se začne stavět. Pro nás to znamená, že vlastně Tatran odžije ještě tuhle sezonu a prostě bude muset jít k zemi. To je jako realita, to se tak prostě jako rozhodlo, stalo a ta Místecká tam opravdu chybí. Takže se na pozadí toho začala připravovat nová hala pro míčové sporty na Fifejdách, která má být ale podstatně větší, komfortnější, jsou to konec konců dvě haly a má to být i vlastně jakési národní centrum míčových sportů. Je to hala, ke které se přihlásilo 5 sportovních svazů, že se tam budou moct dělat velké mezinárodní soutěže, opravdu bude tam kapacita 3,5 tisíce lidí a bude se tam opravdu udělat celá řada věcí. Samozřejmě ten projekt se chystá už asi 5 let. Někteří, kteří se o ty míčové sporty zajímají, jsou trošičku v obraze. My jsme tu halu museli přeprojektovat, protože tam byly chyby v projektové dokumentaci, ta hala neodpovídá parametrům některých sportů, tak aby byla multifunkční, takže jsme tu halu překreslili. No a teďka máme vlastně hotovo. Máme vydané územko, máme nachystaný projekt, máme realizačku, máme rozpočet. Chtěli jsme vypsat veřejnou zakázku, ale tu jsme nakonec nevypsali, mělo to být tento týden a nevypsali jsme ji s tím, že a asi je to správně, že je vlastně týden před volbama, neměli bychom takhle velkou zakázku vypisovat jakoby v tomhle volebním období a nechat to novému vedení. Tady je to pro mě jako v pořádku, tady posám, ale samozřejmě na pozadí té diskuze a i toho článku, který jste tady zmínil, trošičku plyne jako moje obava z toho, jestli opravdu všichni tu halu jako chtějí, jo? Protože musím říct, že už jsme do toho jako město investovali hodně peněz, vykoupili jsme pozemky, chystali jsme projekty, reálně nás to opravdu už dost stálo a dost úsilí, navíc tu halu opravdu potřebujeme a já jsem nenabyl tady jako úplně jistoty, že všichni kolegové, kteří v těch volbách nějak kandidují a uspějí a určitě tam někdo z nás dál bude pokračovat, to chtějí a tady bych teda si přál, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak aby vždycky v čele města byl někdo, kdo ten projekt bude, protože si vůbec nevím představit, že tuhle halu bychom v Ostravě neměli.
0: Platí i pro regionální politiky takovéto myšlení na delší období, než jsou ty třeba 4 roky, kdy jsou ve funkci, že i tady je třeba trošku někdy myslet strategičtěji na delší dobu?
3: Určitě by to tak mělo být a já to tak třeba mám a myslím si, že nejsem sám, ale z praxe také vím, že ne všichni politici takhle uvažují. Opravdu jsou politici, já nebudu jmenovat a není to jenom v Ostravě, kteří to mají tak, jsem tady teď a zajímá mě, co je teď, ale jako nedívá se dopředu, za mě to strašně krátko také. Ten cyklus politický je vlastně krátký. To 4leté období opravdu není moc dlouhé na to, abyste stihli projekt od začátku do konce. Takže člověk musí mít trošičku vizi a dívat se na to, jak to bude dál. A musí mít potom ale i trochu štěstí na to, aby ten, kdo přijde po něm, tu vizi měl podobnou a chtěl to také. Jo. Opravdu to město se dá řídit 2 způsoby. Může to být opravdu taková ta správa, kdy budeme sekat trávu, uklízet chodníky a natírat lavičky. A tohle to bude fungovat a bude to super. Ale pokud chceme stavět nové budovy pro univerzity, nové dopravní stavby, nové bazaly, nové jiné stavby, tak tam ten přesah musí být. Já když to vemu na těch bazalech, my jsme s tím projektem přišli 2 roky zpátky nebo 3 vlastně už dneska a ten projekt se začne stavět v roce 2029 nebo 30, takže to není jedno období, ale to je vlastně 3 volební období po zahájení stavby a příběh koncertní haly, která se teď staví, je hodně podobný, takže bez té vize to nejde. Věřím, že většina politiků, hlavně v těch třeba větších městech, jí má nebo být mělo, ale musím říct, bohužel není to úplně 100% pravidlo.
2: CS

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
1: Je to tak, a protože se blíží den, kdy se zítra a v sobotu otevřou volební místnosti a těch voleb na některých místech bude více, tak jsme si říkali, že možná uděláme trošku jasno, takový rychlý přehled, aby se v tom volič vyznal. Tak pojďme na to.
2: Tak komunální volby jsou složité jako saně. Tím bych začal a musím říci, že se třeba bavím s řadou lidí, u kterých bych čekal, že ví, jak se to vlastně počítá, tak to vlastně neví. Takže v Ostravě to máme o to složitější, že máme městské obvody, takže úplně všichni dostanou dva volební lístky. Jeden je pro město, jeden je pro obvod. To budu říkat na případě teďka města, který má 55 zastupitelů. Vy máte možnost zaškrtnout stranu, tím té straně dáte 55 hlasů. Nebo máte možnost zaškrtnout 55 křížků napříč, čímž dáte těm konkrétním lidem ty hlasy.
1: Z libovolných stran, ano.
2: Nedává smysl zaškrtnout stranu a člověka v ní, tomu se to nepočítá, to znamená, když zaškrtnete jednu stranu a třeba trojku v té straně, tak mu tím vlastně jako nic neuděláte. A když zaškrtnete, pak je ještě třetí varianta, že zaškrtnete celou stranu a k tomu pět lidí z různých jiných stran, tak to znamená, že té straně odečtete pět hlasů a těch pět hlasů dáte těmhle lidem. Takže opravdu, pokud chcete podpořit jednu politickou stranu, jeden velký křížek, pokud chcete individuálně lidi, nakřížkujte je do počtu zastupitelů, to znamená do těch 55, a pokud chcete kombinaci, tak počítejte s tím, že když dáte svoji oblíbenou stranu a pět lidí odinut, takže té oblíbené straně těch pět hlasů berete. Stejně se to chová do obvodu, takže proto máte ty kandidátní listiny dvě. A Porubáci, Svinováci, Pustkovičáci, Martinováci a Plesňáci mají ještě volby do Senátu, takže ti tam budou mít ještě třetí lístek a to bude senátní, tak ten už hodíte do urny samostatně se svým kandidátem. A tady bych chtěl říct, že tím splněno nemáte, protože se může stát, že by v senátních volbách bylo ještě druhé kolo. To se opakuje po týdnu. A tam už musíte vyrazit samospádem, protože tam už žádné lístky domů nedostanete a dostanete až v té volební místnosti. Takže je to opravdu jako takový složitější systém voleb. Já osobně si myslím, že je složitý moc. Mně se ten systém třeba do sněmovny líbí více. Je to fakt jako jednak náročné na to počítání, ale je to opravdu, já se s tím strašně setkávám, že i lidé, u kterých bych to nečekal, jako často říkají, že tomu systému nerozumí. No.
1: Hodně lidí zdůrazňuje, aby se člověk podíval ve svém obvodu, kolik je tam vlastně těch míst volených, protože v centru je to třeba 55, jste říkal? Že
2: jo, ne, na Moravskou Ostravu.
1: Nebo na Moravskou,
2: na Moravskou Ostravu, což je centrum, je to 35, jo? Třeba no. Do magistrátu 55. Takže tak. Nemůžete dát větší počet křížků než těch kandidátů. Tak. Pokud dáte o jeden více, tak je ta kandidátka zase neplatná. No je to prostě opravdu guláš, takže doporučuji vyplnit doma, neimprovizovat ve volební komisi a trošičku si k tomu sednout, protože není to úplně jednoduché.
1: A ten čas otevření volebních místností je stejný jako u voleb do parlamentu?
2: To je stejné, takže od pátku od 14 hodin do 10 a v sobotu se končí ve 2? Teď jste mě
1: zaskočili. Myslím taky, ano, ve 2 odpoledne.
2: Jo, takže jste mě zaskočili s tím časem. Já se omlouvám, já si sobotu beru dopoledne volno a mizím nahoře se psem, takže volit půjdu v pátek, tak jsem sobotu, ale je to stejné jako vždycky.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jenom upřesňujeme, že tohle je ta Mikaela, kterou tady slýcháte odpoledne po 14. s Markem a hit Ostravo na Freši.
1: Naše Ostrava. 60 minut s primátorem Janem Dohnalem.
0: Tak, pane primátore, jsme těsně před volbami, uvidíme, jaké bude složení všech důležitých orgánů, včetně postu primátora v dalším volebním období, ale teď máte možnost možná trošku říct za sebe, co byste přál Ostravě do těch dalších let nejbližších.
2: Tak já bych Ostravě chtěl hlavně popřát, ať pokračuje v té své fantastické proměně. My si musíme říct, a možná je to ve všech nás, my jsme málo pyšní na to, co to město dovedlo a dokázalo. Za mě je to fantastické. Já takových moc případů, jako je Ostrava, kdy se to město přerodilo úplně z toho špinavého černého města s těžkým průmyslem vlastně na moderní metropoli, takových příkladů moc není. A já to vidím, opravdu za náma se dneska už jezdí učit jako jiní, jak to mají dělat, a my na to musíme být více hrdí. A já bych chtěl Ostravě popřát, ať v tomhle pokračuje, ať to město neusne. A já si myslím, že v nás je obrovský potenciál, že tady opravdu může vzniknout město, které bude určovat trendy v České republice, ve střední Evropě, a máme k tomu nakročeno, takže teď bych jenom Ostravě popřál, ať tu svoji historickou šanci nepromarní, protože ta už se nemusí opakovat.
0: My moc děkujeme i za tu pravidelnost v našich návštěvách každoměsíčních s několika málo výjimkami, kdy byla třeba dovolená nebo něco takového. No a budeme si přát více prozíravých politiků, kteří budou to město právě vést tím směrem, který jste zmiňoval. Tak díky moc, pane primátore.
2: Taky děkuji za pozvání a pěkné odpoledne všem.
0: A přijďte k volbám.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: yo llego y paro.
1: Doprava. Doprava.
2: Mám pro vás dobrou zprávu hnedka takhle v úvodu, protože na cestách teďka není nic zvláštního. Takže super, jen tak dál a přeji vám krásné odpoledne.
3: Doprava.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
11: Marek a Michaela. Každý

0: Je čtvrtek 8. října a je po 14. hodině, což znamená pouze a jen jediné, že právě startuje rychlá rota Marika Mikaela. Ahoj!
1: Hezké odpoledne čtvrteční. Já vám přeji taky všem, ale mám pro vás velmi smutnou zprávu hned na začátek téhleté rychlé roty, protože příští rok končí ostravský pivovar s výrobou svého piva po 130 letech.
0: A ty musíš začínat v tomto týdnu všechny vstupy pesimisticky, jo?
1: Není to. V tomto týdnu je to pouze dneska, mě to zasáhlo, protože Smíchovské pivovary, které vlastní ostravský pivovar, tak veškerou výrobu si přetáhnou do Prahy, což já si vůbec nedovedu představit, jak vůbec nejlepší české černé pivo, což je Černá Barbora, se bude vařit v Práglu, jo? Já, který jsem s Barborkou uvařil několik hektolitrů úžasného
0: guláše,
1: hovězího masa prostě na tom černém pivu, anebo já jsem ji dával i do guláše, já jsem se s ní mazlil a všechno a já přijdu o svou Černou Barboru vařenou v Ostravě.
0: No tak teď už víte, co vás dneska čeká. Minimálně v té první hodině si myslím, že to budeme rozebírat.
1: To je totální tragédie tohleto. Posloucháš Fresh Radio.

0: No včera jsme Máro vysílali živě, nebyli jsme ve studiu a dneska už jsme ve studiu. Podívej, každý den je trošku jiný, je to variabilní, je to flexibilní a je to úžasné, že to není stereotypní.
1: Je to úplně super, já vím, že se mi snažíš rozptýlit z toho mého smutku, že končí jeden náš jako z ostravských pivovarů tady.
0: No.
1: A opravdu, ale úplně si nejsem jistý.
0: Jestli co?
1: Jestli teda se ti to povedlo, no.
0: Jestli se mi to povedlo?
1: Jako mě rozptýlit, no.
0: Ne, to se mi nepovedlo, tě asi moc rozptýlit. Já to vidím, ten tvůj smutek a ten tvůj zármutek, no.
1: To asi, já myslím, že teprve teď asi dochází, proč už je přejmenovaná Ostrava Arena na Mustang Arenu, jo? Jen tak mezi námi děvčaty.
0: Jo. Že jsi to prostě pochopil.
1: No jo, teď mi to došlo, no. Takové poskoč si kábliku, víš, jak to je. Jak stojíš na tom káblu, musíš si poskočit, aby ti to vedení to docvaklo v té hlavě.
0: Kolik jsi vlastně říkal, že to bylo let?
1: 130 let.
0: 130, no, to je jako dost, let. Víš.
1: Jako
0: to není úplně legrace.
1: Údajně, že jako tady si nechají sklady a všechno distribuci a zůstanou tady nějací obchodníci, ale prostě ta výrobna skončí, i když před několika lety měli 100 milionovou dotaci prostě na výrobní linku a všechno. Hmm. A je to škoda, no. Ještě navíc přijde o práci dalších, já nevím, 120 lidí,
0: no,
1: nebo
0: to
1: kolik.
0: To je na tom smutné 100%, no. Ale neboj, Máro, já se pokusím ti dneska tu náladu ještě zlepšit.
1: Fakt, jo?
0: Tak uvidíme, jestli
1: tak
0: se mi to podaří.
1: Piju Jamesa, no.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Pravda nebo lež?
1: Ale jak ty to už dobře znáš, tu naši melodii, naši vaši oblíbené soutěže Pravda nebo lež? Je to tady, je to opět tady a my soutěžíme a hledáme čtvrtého z vás, který vyhraje 2000 korun do obchodního centrum Forum Nová Karolina. Zítra v pátek bude velké finále.
2: Pěkně. Jdeme na zákeřnou otázku,
1: na kterou můžete
2: opět odpovědět pouze jenom v naší aplikaci, takže si tam zase dejte jméno, příjmení, e-mail a samozřejmě taky telefonní číslo. A teď jdeme na tu zákeřnou otázku.
1: Je pravda
2: anebo lež, že po konci ostravského pivovaru se budou všechna ostravská piva vařit v Plzni? Co myslíte? Je to pravda anebo lež?
1: Pište, nahrávejte a tak dále.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na

0: správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh Rádio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež?
1: Jako zmátal si je trošičku, protože
2: některé jo, no.
1: Byla to vlastně pravda částečně, ale vlastně lež.
2: Ano.
1: Protože bude se točit, ale ne v Plzni.
2: Ne, tak točit, kde? Vařit.
1: Vařit.
2: Bude se vařit v pražském pivovaru na Smíchově.
1: Tak jo, tak vidíš, to je to trošku smutné,
2: prostě
1: no.
2: Smíchovské pivovary, jo. Prostě Praha bude máme vařit ostravské pivo, ne? Já se odsaď dneska neodejdu.
1: Máme tady spoustu reakcí. Ne, bude se to vařit v Praze, neznabohy. V Ostravě budou pouze sklady.
2: Přesně.
1: Takže děkujeme Ondrovi, je to lež, Daniel psal, Andrejka taky psala. Počkej, tady ještě máme i hlasovky, těch přišlo dneska úplná spousta taky.
2: Tak pusti nějakou hlasovku.
3: V Praze,
1: ano, pravda tak jest. Ukáž další.
4: Ahoj, je to lež. Prý v Praglu, tak čau.
1: Prý v Praglu, tak čau Andrejko. Jinak zdravíme, protože jsme měli Andrejku pozdravit už dřív, měli tam nějaké narozeniny před dvěmi dny a jsme na to trošku zapomněli. Tak zdravíme vás, holky, aspoň
2: příští
1: tak.
2: Příští rok vám to určitě zahrajeme.
1: Příští rok, my jsme strašní, no, ale myslíme na vás jinak, jo. Hele, a vítězná od Patrika.
5: Je to lež.
1: Jasně, je to lež, takže koncové číslo 817, my gratulujeme, no a Patrik postupuje do zítřejšího finále o 2000 korun.
2: Stručně, věcně a hotovo.
1: Do obchodního centra Forum Nová Karolina.
2: Gratulujem.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Nyní si dávejte pozor, v ulici Ostrčilová, Moravská Ostrava a Přívoz, je tam srážka dvou osobních automobilů. Doufejme, že to bude jedna jediná a nic dalšího se nestane.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
5: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Věř tomu nebo ne, ale těsně předtím, než si dělala tu dopravu, tak mi napsal Roman Pastorek aktuální zprávu z Ostravy.
1: Ano.
0: No, končí prý ostravský pivovar.
1: Tak on nás neposlouchá, to není jako jediný. Mě asi v zápěti na to, 10 vteřin potom, co napsal Roman Pastorek tobě, tak mi napsal můj kamarád úplně to stejné, jo? Poslal zprávu prostě a říkali, to jsme teď už říkali, tak je nás jako asi neposlouchá. A já mu píšu, ale vždy ty nepiješ, jo? A on mi píše, jo, že ho ta zpráva rozasáhla. A mu říkám, vždy ty nepiješ. Ale vzpomínky zůstaly a že jich je.
0: No, jako je jich celkem dost, protože pár akcí pro Ostravar bylo, ale my jsme úplně zapomněli vlastně na to, že oni tam pořádali festiák.
1: Jo, já si to pamatuju, já tam byla párkrát, no to bylo
0: tam,
1: super.
0: Já tam sice nebyl, protože tam byly kapely, které jako mi nic neříkají, ale jako bylo to super, no.
1: Bejvávalo,
0: nechme toho, v dalším vstupu se mrkneme ještě na včerejší vysílání z Prostoriky.
1: Jo. Ty máš na něco chuť ještě?
0: Ne, já bych chtěl jako všeobecně říct něco, co jsme řešili mimo éter se šéfkuchařem.
1: Dobře, jak chceš. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Tady je Marga Michaela, rychlá rota.
1: Klacky v kýblu, to je naše.
0: Tohle jsou klacky v kýblu, jak my říkáme, ano. Jsou taková meka vlastně drum and bassu Ostrava, že jo?
1: No, jasně.
0: Ale včera jsme vysílali z prostoriky z restaurace a ty jsi tam rozebíral s panem šéfkuchařem něco, že jo?
1: Já jsem se tam snažil něco rozebírat s panem šéfkuchařem, ale já jsem si všimnul, protože to není první rozhovor, který jsme dělali s nějakýma kuchařema, tak oni nejsou moc sdílní. Oni se snaží být takový, jakože v postoji nic na nic neplivu, nic není dobré, nic není špatné, jo? Je to takové, jakože jsme z něho moc nedostali.
0: Já si spíš myslím, že to je i proto, že oni jsou často spíš zavření vzadu a nejsou zvyklí, jako víš, jako vůbec mluvit s lidmi.
1: Je to možné, no.
0: To si spíš myslím.
1: Že jsou ti, kteří vlastně vidí akorát servírku 100x denně a to je všecko.
0: No, právě, to bys taky byl introvert.
1: Asi jo.
0: Kdybys byl zavřený v kuchyni.
1: Je to možné, no. Ale naštěstí, jako když jsme potom vypli ty mikrofony, tak jsem se optal, jako co je, jakože podle něj nějaký nešvar, který se nám tady rozmáhá, a on říká, že svíčková panenská. Že všichni chcou panenku a přitom je to nejnudnější maso, které prostě jako může být, jo.
0: Tak to já nevím, mám ráda panenku.
1: No tak jako já ji mám taky rád, jo, já ji dělám sice tak, že ji potom jim postudenu na tenko nakráté plátky, ale prostě, že to hodíš do konvek tomatu a je to prostě nuda, že? K tomu hodíš nějaký bramburek, já nevím, poleješ to nějakou omáčkou, nejlépe asi hříbkovou nebo pepřovou a bum, nazdar, jo, že na tom, že to není žádné kuchařské umění, jako no.
0: Tak je to rychle, je to chutné,
1: jo,
0: no.
1: A chce to čím dál tím víc lidí, jo, tak jako za mě, já nevím, tak jsem si, ty si říkala, že ji máš ráda.
0: Jo.
1: Lidi, napište nám, jestli máte rádi panenku, anebo je to fakt jako nudné maso. Jo, že může být panenka na česneku, můžou být dokonce řízečky z panenky,
0: anebo
1: prostě jenom taky udělat jakože stejkově, jo, a to je taky potom už kumšt, aby byla uvnitř růžovoučka a zvenku tak akorát. Já nevím, jak to máte? Dejte nám vědět, ať už na WhatsApp, nebo samozřejmě přes aplikaci, klidně to s vámi ještě rozebereme.
0: 77337136.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Fresh Radio. DAB FM anebo apka? Fresh je všude!

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
2: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Končí písnička, po které jdeme mluvit, tak ta písnička je drum and bassová v poslední době.
1: Já nemám, já v tom vůbec žádné prsty nemám, hele, kdybys to takhle jako chtěl říct. Jo, vůbec ne,
0: vůbec já vůbec nic neříkám.
1: Vracíme se k panence, k vepřové panence, jiné, ne, jako nemyslete na nějaké jiné panenky, prosím vás, já nevím, jo, tady muži třeba na nějaké panenky, ne, nebo dámy na nějaké panenky z dětství, to taky ne. My se bavíme opět s Markem a jinak než jinak o jídle.
0: Samozřejmě.
1: O jídle, samozřejmě. Včera jsme byli v té prostorice, no a ty ses ptal, jestli lidé mají rádi vepřovou panenku, jestli, jak ji upravují, jak ji rádi jí, no, tak já ti tady odpovím hnedka. Peťa píše, je to jedno, jak tu panenku udělá a kdo, hlavně když ji udělá pro mě a já nemusím nic dělat, nejlepší je to bez práce. A s tím já se naprosto ztotožňuji, protože nejlépe ti chutná jídlo, které ti prostě někdo připraví. Je tak?
0: Já si úplně tím nejsem jistý.
1: Ne? Tak to já jako mám s tím naprosto vřelé zkušenosti. Mám ráda, když nic nemusím, jenom hoduju. Nemám s tím problém. Jiřinka ještě píše, na každý způsob, že má ráda panenku. S rýží, s bramborem, s hranolkama a dobrým salátem mají. Já mám taky k tomu ráda salát, no to je pravda.
0: No, tak řekni mi, jak máš ráda panenku ty?
1: Hele, já ji dělám, protože to je velmi jako rychle se dá udělat, jo. Já ji normálně osmáhnu na másle. Osolím, opepřím nebo prostě ji pokořím tak, jak mám na ní chuť. K tomu si dám nějakou dušenou zeleninu a někdy třeba bramburek nebo něco. Tak mi úplně stačí.
0: Děláš ji v celku anebo ji máš na krátou?
1: Ne, já si ji dám na plátky.
0: Na plátky. Mm-hmm. A jak hrubé ty plátky děláš?
1: No tak, počkej, já nemám odhád, kolik
0: to je. No to jsou tak 3 cm.
1: No tak dva, dejme tomu dva, mm-hmm. A takhle to jenom na masle a je to hotovka.
0: No vidíš to, a já ji dělám v celku.
1: No.
0: Spoustu koření, potřít ještě hořčici, potom spoustu koření, pak z každé strany tak 10 sekund na panvičce, hodit to potom na nějaký kousek plechu, zalít to tím výpekem z té panvičky a dát to trápit do trouby na 70 stupňů. Pak to vytáhneš, necháš to schladit a pěkně na tenko to nakrojíš na plátečky a to je žužula. Bužo.
1: Jo, to je úplně v pořádku, asi se smějí u toho, že kdo má tady víc času, že? Protože s tímhle mě se co? Nechce dupkat.
0: Ty jsi kuchařka, jak pojď na mě z boku.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Jaké je tvoje jméno?
1: Marek.
0: Michaela.
1: Těší mě.
0: Mě taky.
1: Víš co?
0: Nevím.
1: Když jsme u toho jídla.
0: Ano.
1: Pojďme se mrknout do restaurací.
0: Už zás.
1: Do českých restaurací.
0: No.
1: Abychom se podívali na top 5 nejoblíbenějších jídel v České republice.
0: Prosím tě, to nemusíš ani číst, to vím, ne? To je úplně jednoduché. Já ti garantuju, že na prvním místě je smažený sýr. Je jedno si s hranolkama nebo s bramborama, s tatarkou, prostě je tam smažák. Já ti garantuju, že to tam je.
1: Nečekejte žádné překvapení, samozřejmě možná máš pravdu, možná že ne, já to ještě nevím. Páté místo, hovězí guláš.
0: No.
1: Klasika.
0: Jasné.
1: Že jo? A samozřejmě můžeš ho doma udělat jak chceš, můžeš si s ním pohrát všechno, ale prostě ten hospodský guláš je vždycky nějaký jiný.
0: Já jsem si hospodský nikdy nedala, ale svíčková tam bude 100% taky.
1: Čtvrté místo, vepřoknedlo zelo. Klasika prostě, no.
0: Trojka,
1: ta tvoje svíčková.
0: Jsem to věděla, no. To říkám.
1: Druhé
0: to
1: místo
0: říkám.
1: Smažený řízek a první místo smažený sýr. Děkujeme,
0: Michaela,
1: no.
0: Potlesk.
1: No, to určitě, kdybych ti to neřekl, tak to nevíš.
0: Ne. Smažený sýr jsem ti říkala rovnou. Říkala jsem, že tam neříkala. Bude. Takže ty neuznáš, že mám pravdu.
1: Ne.
0: A mami.
1: Nemáš.
0: Mám. A přestane se mnou hádat.
1: Nemáš.
2: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
8: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
9: Marek a Michaela na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Dopravní hlášení. Stále trvá dopravní nehoda v ulici Ostrčilová. Tam byly havarovaná dvě osobní vozidla. No a potom také čekejte zdržení v ulici Vodní, ale to je v Havířově. Tam je prosím pěkně havárie bagru do betonového zátarasu. Říkám to správně, je to u Kruháče. Opatrně.
2: Doprava.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Poslední vrakfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední vrakfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na vrakfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na vrakfest.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: na Freši, 103.6, 88.6, 106.5 FM, tam všude nás ladíte. A člověče, je to nějaké divné, že zase jsou dramíky před vstupem.
1: Ano, to se stalo po třetí dneska, když vysíláš ty.
0: To je, a to je jasné znamení. Jako,
1: Aleš má dobrý vkus, ale už by to chtělo trošku nějaké neuro tady.
0: Hele, víš co, to je naprosté znamení, protože já jsem dlouho nikde nebyla na dramech, takže bych asi měla někam zajít.
1: Já bych zašel s tebou, ale já bych šel tak na chvilku. Na pár hodin.
0: To bychom na tom byli asi stejně, tak já tě někam možná vezmu.
1: Už je to tady, jo.
0: A co za?
1: Už se zase na internetu jako začíná řešit, co patří do bramborového
0: Ježíši
1: salátu.
0: Maria,
1: není na to
0: Joze.
1: Brzo ještě?
0: To teda je, ale když vlastně možná říjen, no možná ani
1: no,
0: ne, no.
1: Co?
0: No, já nevím. Už no, na to řešili loni, ne? Každý rok to určitě řešíme.
1: Určitě, no. Já už se úplně těším, až tam zase dám všechno to, co tam nikdo nedává. Třeba vajíčka na tvrdo, třeba žunkový salám.
0: To dáváme taky. No. Ne, my dáváme Vysočinu nebo něco.
1: Vysočinu, ty dáváš tvrdý salám do bramborového salátu?
0: Pozor.
1: Chlapečku. Ty neděláš, ale v tom případě český bramborový salát.
0: Počkej, chlapečku, nech mě domluvit. Já chodím na bramborový salát k mamince.
1: Aha. No tak chlapeč. Vzhledem k tomu, že maminka bydlí vedle lesa, tak ty budeš mít v bramborovém salátu už šišky.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Ale ne.
1: Jo, tak.
0: Kdo nám napsal, že dělá bramborový salát už teď?
1: No takhle, už teď nedělá, ale tak jsou tady takovéhle zmínky, že někteří dávají do bramborového salátu třeba jabka.
0: Jo, to jsem slyšel někde.
1: Jako mi to třeba chutná, ale mi přijde, že to velmi rychle kysne, takzvaně.
0: No tak logicky.
1: Takže to dlouho nevydrží ten salát. Ale na takové zpestření mi to přijde docela fajn. Co ořechy?
0: Ořechy do bramborového salátu?
1: No, třeba vlašský.
0: To tak si děláš ze mě legraci, nebo jsi z něco člehla?
1: No
0: ořechy
1: ne,
0: do bramborového vás, salátu?
1: Vlašský ořech ne, jo?
0: Ne,
1: taky
0: vůbec,
1: ne, jo?
0: Ne.
1: Dobře, tak dobře, tak víš,
0: a neříkej mi prosím tě ananas, jo? Není to pizza.
1: Teď jsem se tě zrovna chtěla zeptat na to, co bys tam fakt nesnesl, že bys to prostě nesnědl, ten bramborový salát.
0: No, jakože by, co by mělo být v bramborovém salátu a já bych to nesnědl.
1: Ne, co, představ si, že přijdeš ke mně na návštěvu.
0: Ano.
1: Já ti dám bramborový salát.
0: Ano.
1: A ty bys to fakt nesnědl, co by tam muselo být, abys to ani neochutnal.
0: Kousek psa?
1: Ježišmarja.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Track u nás tady na Freshi, novinka Purple Disco Machine feat Meek, zpěvačka Meek. Mm. Test my luck, otestuj moje štěstí, Marečku.
1: Já tě testuju každý den.
0: Jo, no, to je pravda, trošku, jo.
1: Hele, už za dva dny, klasika na čtyřech, 10. října, samozřejmě v sobotu, říkal jsem to, a závěr automobilové sezóny se vším všudy.
0: No, tak to je zavčasu, protože se bude mít zimní pneumatiky, se budou měnit, ne? Tak teď to ještě stihněte, pěkného víkendu.
1: Hele, kámoš, už ty pneumatiky mění, ale pojďme k tomu.
0: Fakt?
1: Jako, jo, veterán Car Club Ostrava.

0: Tam samozřejmě jde do toho s náma, samozřejmě obchodní centrum Forum Nová Karolina, kde se to koná, no a více než 50 vystavovatelů v rámci hlavní prezentace. Na konci potom začíná to všechno v 9 hodin a jestli se nepletu, tak ve 13 hodin by měla být spanilá jízda Ostravo.
1: Hmm, a ty tam budeš?
0: Já tam budu.
1: Pojedeš nějakým broukem?
0: Nebudu žádným broukem, já tam budu z technického hlediska.
1: Jo,
0: já tam
1: jo.
0: Budu stát jako kůl v plotě.
1: Na Račku ty nikdy nestojíš jako kůl v plotě. Minimálně budeš něco říkat a žvanit.
0: To ne? Je pravda.
1: No,
0: a ještě pouštět muziku k tomu.
1: No právě, takže jaký kůl v plotě, prosím tě. Takže tuto sobotu?
0: Jo, tuto sobotu startujeme v 9 hodin ráno. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Slovensku roste nová hvězda.
1: No, už dávno vyrostla, prosím tě, jenom ty jsi zaregistrovala, až teď mi tak přijde.
0: Ty jsi zase nějaká chytrá, ne? Hele, jako, jak vyrostla, prosím tě?
1: To prosím tě, to už teďka ona už je úplně super hvězda.
0: No, ona je super hvězda, ale my hrajeme tak 14 dní maximálně.
1: No, ale já už jsem vám ji posílala možná tak před rokem, to byla ta písnička, spolu jsme se na to dívali, taková úplně první, ona tam tancovala a končila takovým vzdechem na konci, nevím, jak ona se jmenuje, ta písnička.
0: To je dobrý, v pohodě.
1: A ty jsi říkal, ježiš, to je vulgární. Ty jsi říkal, ty, jo.
0: A já si to mám pamatovat, no, že mě, pustíš jasné, nějakou jednu písničku.
1: Prosím tě, ty si nepamatuješ ani, co bylo včera, takže mě to nepřekvapuje.
0: Hele, každopádně... tahle ta kočka přepsala svůj žebříčkový rekord, jak to tady vidím,
1: no,
0: jo.
1: No.
0: Písnička s názvem Nicole Kidman je v Americe na Spotify na prvním místě.
1: No, a představ si, že v globálním žebříčku na Spotify na druhém místě. Samozřejmě se bavíme o Adele Jergové, která je ze Slovenska, tak to tu my taky hrajeme, potom si ji dáme po reklamě. No a mi to přijde prostě super. To je pecka, jako drží mi palce. A
0: hele,
1: to šlape.
0: Kdo umí, ten umí, kdo neumí, dělá v rádiu.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Doprava. Doprava.
1: Ano, ano, máme tady info z cest, jak to u nás vypadá, já vám to hnedka povím. Dopravní nehoda je v Krmelíně, tam jsou dvě havarovaná vozidla a taky jsme měli tady zprávu od Hodyho, že před Mníší dírou na Mariánsko-Horské byla taky nehoda, ale že stalo dobře. Oběd.
2: Super, tak za
1: díky
2: chvíličku.
1: Za to.
2: Jasně, za chvíličku Aleš Bruna se svým aktuálním Freshmixem, no a večer máme pořad, který se jmenuje Puls.
1: No výborně, tak si to užijte a my zase zítra po 14. hodině.
2: Mějte se fajn.
1: Čau.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Posloucháš Fresh Radio.
4: Come on baby when the music play. Wanna see you dance. Get up and dance. Said move yeah yeah. Groove yeah yeah. Come on little lady. Let me show you what a man can do.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

Máme tady čtvrtek, hezký čtvrtek, aspoň doufám i pro vás. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku mixované muziky, tady je Loser a Tape Impala. Hezký poslech.

Jasně, opět vás čekají dvě hodinky mixované muziky. To je aktuální, současné, nějaké novinky, nějaké premiéry. Nějaké staré jedy taky přidám, vyhrábnu z minulosti. Pojďme si to užít společně.

Já vím, středa byla včera, byly dramíky, tady náš dramíkový speciál Fatal Terror. Přesto si dovolím jeden vzpomínkový, kde spojili síly Sub Focus a Mark Wilkinson. Air I Breathe. Tedy dramíková romantika.

Dáme ještě jednu předělávku, starou předělávku, kterou udělal Nightmare skvěle do dramíku. No Air. Jsi Chris Brown a Jordan Sparks, tady je tedy nová dramíková verze.

jenom doufám, že ta ruská doktorka, co tam někde na Sibiři umřela na asi mor, nedej bože, krambu, nebude zrovna pacientka číslo 0, patient zero, Taylor Swift.

Budeme opět vzpomínat Michael Jackson, Human Nature. Díky filmu písnička Znova v hitparádách byla. Aspoň na chviličku se vrátil Michael.

Michael Jackson na nejprodávanější album všech dob, tedy Thriller 1982. Ej, tam byla tato písnička. Skoro všechny tenkrát vyšly na singlu a pořád je to tedy nejprodávanější album a pořád se prodává. Taky díky filmu.

velice půvabná a příjemná věc. Noble. Nigerijsko-jirský zpěvák společně s australským krasavcem. Myslím tady Kid Leroy. Fakt věc, která se mi líbí, Noble, no.

Fantastický klavírní stále i zpěvák John Legend. Má takový speciální style, styl zpívání a aranžma. Je prostě lehce rozeznatelný. Daylight. Tohle to vydal před nedávnem s Pharrellem Williamsem.

tam slyšet Farrell Williams samozřejmě hodně, ale i Nile Rodgers na kytaru z kapely Chic. Ten udělal i hit s Farrellem Williamsem slavné Get Lucky. Přesně na tohle tomu albu kapely francouzský géniu Daft Punk Random Access Memories 2013.

Lose Yourself to Dance. Daft Punk, Pharrell Williams, Dan Rogers. A opět lehké vzpomínání při čtvrtku na Freshie in the Mix.

J-Det. Ok, tady spojil dvě velké hvězdy pop country muziky. Koje Vezla a Ella Langley. Ale písnička je hitem nejenom v Americe, odkud jsou, ale i v Kanadě, v Evropě, v Anglii, všude. It's

0: Naše tři frekvence aplikace Dub Plus ve Fresh. Za chviličku jsem zpátky in the mix.
1: Fresh Radio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

průlomová písnička Cyndi Lauper, americké zpěvačky, která nedávno navštívila i Prahu na nějakém finálním turné. Girl just want to have fun. I holky se rádi baví a paří. Opět vzpomínáme na Fresh in the Mix.

Dneska mi přišel taky nový remix spíše Madony s Martinem Garrixem, i takovou písničku na novém albumu má. Jmenuje se Bizarre, tady je Nick Remix, ale zatím tady bohužel oficiálně nevyšlo.

Tady je Sam Smith a předělávka Donny Summer, tedy kultovní věci ze 70., kde byly poprvé použité synťáky Giorgio Moroderem. I feel love.

Tolik tedy Sam Smith a jedna stará věc, přidám druhou. Přišlo dneska Dennis Bravo remix Whitney Houston. I will always love you.

Dokonce není to tak dávno, se zemřela i původní interpretka tohoto slavného a velkého hitu z osobního strážce, tedy Dolly Parton. Už tam jsou tedy obě, už to pějí jako duet.

To byla Whitney Houston, I Will Always Love You, Dennis Bravo remix. Na Fraši, in the mix v rámci čtvrtka. Ale jo, nebylo to úplně špatný, jo, já nevím. Udělat pomalou věc tanečně, to je problém, to je problém. Přidám ještě another velký letní hit letošního roku, Talk to You s E. Sambou. Smastil to Stuart O.J., který remixoval to.

A jo, ona, ta samba se tam nabízí, že jo, v podkladu, vzádu. Mě nenapadlo nikdy. Kdo ví, jestli oni to nevysemplovali, když tvořili to Talk to You, že jo?

Talk to You, Another. A Junior Jack Stewart OJ Edit Remix. Ale to je klasický mashupek, tak 15 roků zpátky. Funky, Candy, Vodka, Shop a TJR.

je kolega, se kterým už si roky dopisujeme a doporučujeme věci, které bychom měli hrát, nebo které on by měl remixovat. Dává mu dokonce nějaké návrhy a nápady v rámci staré muziky. A já tohle to překopala z gruntu, jak se říká hezky česky. Bruno Mars, můj jmenovec.

0: Taková romantika je ten originál a on to takhle našlápnul. Bruno Mars, Dance With Me, za chviličku pokračujeme in the mix. Tři frekvence, aplikace DAB+, jsme fresh. Jsme tady pro vás víc jak 3 roky. A doufám, že vás pořád bavíme, že s náma zůstanete.
1: Fresh Radio. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: 3x v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

A jo, dneska máme 8. října. A v říjnu je vždycky co? Co? Jsou dušičky, no dobře, Halloween. Tady je Michael Jackson Thriller, nový remix. Briar remix.

A vidíte, tak jste to tento týden ode mě slyšeli dokonce dvakrát, tady slavný hit Michaela Jacksona Thriller. No, v Party Mixu 39, v tom novém, který jsem dělal v úterý a ve středu. A teď tady nový remix.

9 mm to asi není třeba překládat, že jo? Don Diablo. Když se řekne 9 mm, tak raději každý utíká, protože dostřel. Tenhle teráž je docela velký.

Řekl se Ariany Grande, se nám tam vyjde určitě. Paco! To na Fresh in the Mix. Tentokrát žádný remix, tentokrát Origoš, tedy originální verze.

0: Tak, koukám do Oniky, předělový Megamix nás čeká. A finito pro tento týden. Pátek, Rosava, Rožnov, sobota, stage, no jíči. Zase po 17. se uvidíme. Ale ještě se naloučím, jo. Dáme nějaké staré pecky, tak doufám, že budete u toho. Jsme Fresh!
1: Fresh Mix a Aleš Bruna. Fresh Radio.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Poslední Vrakfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Vrakfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na vrakfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na vrakfest.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Dáme si opět trošku staré muziky. Nebude to žádná divočina. Žádné tuc, ale velké hity. Posledních, no, možná hrábne mi hlouby. No, uvidíme, jak to půjde. Gorillaz. Virtuálně kapela britská, kreslená. Na úvod, hezký poslech.

0: Tak tohle panáčka uvidíme příští rok na život tady v Ostravě. Na Kolorsech. Robbie Williams, bývalý člen kapely Take That a Something Beautiful. Přetěším, a vy?
1: Fresh Mix. Fresh Mix.

Jako jsem docela zvědav, co předvede, už to není žádný divočák. Přiznám se k nějakým vrozeným chorobám. Robin Williams, Something Beautiful. Já myslím, že i tuhle tu si tam střihne. A vy jste na Freshie in the Mix. Čtvrt

Vzpomínám si, že normálně, když mluvil, tak koktal, a když začal zpívat, tak byl skvělý. Taky vyhrál nějaké talentové soutěže v Anglii. Will Young, vzpomínáte? Your Game.

koukám, že jsem si přehodil Sugar Babes s Atomic Kitten. A když oni byli tak skoro stejný, že jo? Já jsem tady přeskočil řádek a ejhle!

Tak pokud mě chcete vidět teď v pátek naživo, tak jsem v Rožnově, v klubu Rosava, po delší době. A v sobotu jsem v Nové Míčíně ve Stage, tam se můžeme vidět naživo. A zase v úterý po 17. In the Mix, šus. Přidám ještě Britney Spears, Blue a Justina a Finito. Se nám tam nevleze dneska.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Puls. Hudba, hosté a rozhovory. To byl dnešní Puls. Další jízda zase za 14 dní.

Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio. Puls. Fresh Radio 103,6 FM.

Pulse Radio Show na Fresh Radio. Dnes odstartovala s mírným zpožděním, ale vletěli jsme do toho o to energicky. Začínáme klasicky top 6. Jako jedničku jsme měli Sema Jacobse a jeho Blueberries, kde taky jsme slyšeli španělský vokál, stejně jako hned v druhém tracku, který je od Johna Summita a jmenuje se La Danza. Oboje dvoje jsou to takové hodně nakažlivé houseovky, ale co bychom taky od Nicky Bunny, které je za mixem, čekali, že ano?

0: number 4.
1: Právě nám v naší top 6 se dohrává trojka, kde byl David Amo, Julio Navas, Gustavo Bravetti a jejich Ro v remixu od Tonyho Romera a zajímavostí je, že i tento track, stejně jako La Danza na dvojce, je předělávkou původní houseovky, která, tak řekněme, pomohla formovat zvuk labelu Tool Room. Ten původní track vyšel v roce 2010. Tohle byl remix od Tonyho Romery. A na čtyřce máme Kelinu Manuhutu a její Everybody Drunk, nový track z letošního roku. Očekávám takový řízný tech housík, tak jako této dámy jsme zvyklí.

Dnešní top 6 je malinko retrospektivní, protože máme tady spíš starší tracky než ty novější. Na 5 jsme měli Double B a J-Max Bad Frequency, track z roku 2014. Zajímavý kontrast v tom, jak se tech house vyvinul za posledních 10 let v porovnání s předchozí Kelinou Manuhutu a její Everybody Drunk. Ten zvuk je trošku jiný. Před 10 lety to bylo víc o té basové lince a o tom celkovém groovu. V současné době už se tam přidává víc takových jako různých jiných prvků ještě do těch tracků. No a ani 6 není nijak nový track, je to Bontan a jeho The First Time z roku 2017.

Tak, tím bychom měli ukončenou naši dnešní top 6 tady u nás v Pulse Radio Show na Fresh Radio dnes v podání Nicky Bunny. Nicky Bunny nám teď odehraje i svůj mix do 8 hodiny. A po 8 hodině jsme tady měli mít dnes Fida z Alliance of Music, ale bohužel onemocněl. Tudíž po 8 hodině si to dnes zpříjemníme setem od Močaka. A taky si dáme soutěž o lístky na Exit Warehouse v Brně, který bude už tento víkend. Takže zůstaňte s námi, abyste mohli soutěžit.

1-9-0-0-9-9-3-6-9-6.

0: Naše dnešní epizoda se přesunula do svojí druhé hodiny a jak jsme slíbili, tak tu nám zpříjemní brazilský talent, DJ a producent, který si říká, a teď my s Nikčou nevíme.
1: Já říkám Mochak, zdravím všechny.
0: A já říkám Močak. Možná je to Mošak. Nevíme.
1: Musíme to zjistit.
0: Musíme to asi nějak zjistit, ale nevím jak popravdě. Dobře.
1: Výslovnost.
0: Dobře. A jak jsi to užila dneska?
1: Užila jsem si to náramně, protože máme tady krásné obecenstvo, máme tady plnou backstage, takže jste mi v tom pomáhali v té náladě.
0: Je to tady skoro jako v klubu.
1: Ano. Ještě víc lidí, už bychom se tady nevyšli.
0: V té druhé hodině si dáme soutěž, tak jak jsme slibovali na Exit Warehouse na sobotu, Techinko v Brně. A měli jsme telefonovat s Patrikem, Duncanem Grayem, ale psal, že bohužel to taky nestíhá dneska nějak, takže si budeme muset vystačit jenom s tou soutěží.
1: Přesně tak. No a jelikož tady nemáme hosta, tak mě tak napadlo, že Pulse Shots bychom mohli dát tobě dneska. Tak na oživení.
0: Jo, myslíš?
1: Jo, já ti radost povídám.
0: Tak můžeme asi, no.
1: Tak jo.
0: Tak za chvilku.
1: Tak se na to nechci těšit.

0: Nikča avizovala, že dnes, jelikož tady nemáme hosta, tak plus shots budou položeny mně.
1: Přesně tak.
0: A ještě je třeba asi zmínit, že máme nové otázky.
1: Jsou obměněné, aby si neměl výhodu, protože znáš na spaměť stejně jako já, takže jsi v nevýhodě stejně jako naši hosté.
0: To je pravda. Mám se bát?
1: Ne.
0: tak zkus, no.
1: Kdybys dnes nemusel řešit vůbec nic kromě hudby, čemu by ses celý den nebo celé večery věnoval místo akcí, na kterých hraješ?
0: Asi rodině.
1: Jaká věc tě dokáže na parketu okamžitě zvednout z židla?
0: To jsou takové jako hodně zamyšlovací se otázky.
1: Tak se pořádně zamysli.
0: Bych řekl, když ten DJ udělá jako nějaký fakt hodně dobrý přechod, který třeba vůbec nečekám, že třeba přijde. A ještě tam třeba pustí nějaký track, který bych taky jako nečekal, že přijde, tak to mě zvedne ze židle hned.
1: Stalo se ti to v poslední době? Nikoho?
0: Teď si neuvědomuju.
1: A já myslím, že řekneš na před chvilkou.
0: Samozřejmě před chvilkou, když hrála Nicky Bunny.
1: Radši perfektní set pro 50 lidí nebo totální chaos před 5000 lidí?
0: Určitě perfektní set pro 50.
1: Souhlasím. Jaký track by podle tebe měl zaznít na každé pořádné party aspoň jednou?
0: Nesouhlasím s tímto, aby se toto dělo.
1: Dobrý.
0: Protože mám za to, že my jako DJs tam jsme od toho, abychom ukazovali těm lidem právě i taková ta temnější zákoutí té hudby, ty tracky, které nikdo nehraje a nikdo nekupuje, ale jsou dobré. Takže kdyby měl jakoby každý hrát to stejné, tak se potom nedostaneme tady do těch zákoutí.
1: Prýst se nenechal nachytat. Který DJ nebo producent tě poslední době nejvíc inspiroval?
0: Hodně teďka Hot Since 82 se mi líbí jeho poslední album. Výborná věc to je.
1: Existuje track, který už jsi slyšel 100krát, ale pořád tě prostě baví?
0: Určitě ano. Ale kdybych ti měl říct teďka nějaký konkrétní, žádný nenapadá. Ale jako je jich spoustu. A mně se stává často, že najdu třeba nějaký track, který jsem si uložil, koupil před, já nevím, 3-4 rokama. A zase se mi začne líbit. A zase ho začnu poslouchat jako dokola nějak.
1: Mám to podobně.
0: To se mi stává, no.
1: Co je pro tebe největší kompliment, nebo větší kompliment? Tak, když někdo zná tvoji hudbu, tvůj styl, tvého vystoupení, a nebo když ji nezná a stejně se díky ní začne absolutně hýbat.
0: Asi když ho nezná spíš, protože...
1: Je to neočekávané.
0: Protože je to neočekávané, no. A aspoň vidím, že prostě ho to... opravdu zaujalo, protože když mi to jenom řekne, tak mi to může jenom říct, že jo? Slibem nezarmoutíš.
1: Přesně tak. Kdybys mohl na jednu noc získat rezidenci v jakémkoliv klubu na světě, který by to byl?
0: Na světě.
1: Na světě, přesně.
0: Těžké. Těžké. Asi někde na Ibize bych si rád zahrál třeba.
1: A u nás v Česku?
0: U nás v Česku? Exit mám rád v Brně. To je super prostor a dělají se tam super akce, takže klidně tam.
1: Super. Jaký je tvůj největší, jestli vůbec je, DJ fail, na který dnes už dokážeš vzpomínat se smíchem?
0: Asi si úplně žádný teďka...
1: No mě to k tobě vůbec nejde,
0: neuvědomuji, takže... Neuvědomuji, no. Jako, není to tak, že bych míchal úplně perfektně, ale že bych měl nějaký vyloženě fail, tak jako samozřejmě párkrát jsem si zastavil track, že jo, v půlce. Ale komu se to...
1: Omylem.
0: Omylem, ale komu se to nestalo, že jo, tak to asi...
1: To je taková běžná věc.
0: To asi úplně bych za takový jako nějaký šílený fail nepovažoval, no. Takže nespomínám si žádný.
1: A teďka zamýšlovací otázka.
0: Pozor. Opět, pojďme.
1: Kdybys měl popsat svůj hudební styl třemi slovy, která by to byla?
0: Ty ono. Energie.
1: Souhlas.
0: Melodie. tanec.
1: Mm-hmm. Přesně jsem na to myslela, na to slovo poslední. Souhlasím, to ti můžu podepsat. A poslední otázka. Jaký song si pustíš, když chceš mít prostě dobrou náladu?
0: Když chci mít dobrou náladu, stalo se mi to tento týden, kdy jsem si potřeboval něco pustit, abych měl dobrou náladu, a paradoxně jsem si pustil Drum and Bass. A byly to, řeknu to přesně, byly to Brooks, podle mě Brooks Brothers, ať si můžou lidi taky když tak pustit, Brooks Brothers Last Night.
1: Mm-hmm. Tak to si taky potom pustím, nech to otevřené.
0: Dobře.
1: Super, tak to je všechno.
0: Zajímavé otázky, možná bychom mohli některé
1: obměnit
0: a některé zakomponovat do těch našich. Začínají se nám tady opakovat i hosté, tak bychom měli asi i obnovit otázky a, nebo aktualizovat otázky, ať jim nepokládáme pořád to stejné. Ne?
1: Souhlasím.
0: Vy zůstaňte s námi, protože za chvilku si dáme soutěž o lístky na Exit Warehouse v Brně tento víkend. A pod námi hraje Moušak. Protože teďka už víme, jak se to vyslovuje. A jeho set
1: zapomněli zmínit.
0: A jeho set Skoučeli 2026.

0: posloucháš Fresh a Pulse Radio Show. Pulse Party Pass.
1: Musíme si samozřejmě i zasoutěžit o vstupenky, takže naše klasická rubrika Pulse Party Pass alias PPP.
2: Jakou máme dneska soutěž? Jaká bude soutěžní otázka, mě zajímá.
1: Dnes soutěžíme o lístky na akci Exit Warehouse, který se uskuteční v Brně už tuto sobotu 10.10. A bude se to, jak název napovídá, bude se to konat ve skladišti. Tam je kousek od hlavního nádraží Hala Malá Amerika, která kdysi byla železničním skladištěm, ale kdysi byla železničním skladištěm, pak se tam konaly kulturní akce, já jsem tam kdysi byl na nějakém food festivalu, ale pak se to zavřelo. A teď to vypadá, že ten prostor zase ožívá a naši kamarádi z Exitu tam dělají akci.
2: Oživili to. Já vím, že tam vystoupí Kristy Cardio, kdo ještě?
1: Vystoupí tam Kristy Cardio jako headlinerka, což je slovenská producentka, DJka a spolu s ní Orbit, Oxy, Phil Albedo a Val. A kromě té techno edice, která bude tuto sobotu, tak o týden později v sobotu bude drum and bassová edice s Beo, Immortals, Euphonius, Noir, Míra a Travis. My soutěžíme o vstupenky na tu techno edici. Budou to dvě vstupenky. A samozřejmě vy je máte možnost získat, pokud správně odpovíte na záludnou soutěžní otázku.
2: Tak pojď do toho.
1: Ta hala, kde se ta akce koná, se jmenuje jak? Za A Malá Amerika, za B Malá Kodáň, anebo za C Malá Ostrava. A ty správné odpovědi nám posílejte nejlépe na náš WhatsApp.
3: WhatsApp 77 337 136.
1: A to co nejrychleji.
2: Já věřím, že na tak skvělou akci nám přijde hodně odpovědí. Doufám, že správných.
1: Já taky doufám. Takže pište. A posloucháte Moušaka z Koučely.

Welcome.

Hello, Moto.

0: promiň.
1: Tak začni.
0: Dobře nás to roztancovalo.
1: Jo, je skvělý set. Skvělý. Moc bych si přál, abychom Moušaka slyšeli, mohli slyšet i tady v České republice. Uvidíme, snad se to podaří někomu, no.
0: Já to zkusím podsunout stage manažerovi House of Stage na Beats for Love.
1: Nabízelo by se to, ano. A každopádně z toho setu zbývá posledních jenom desítek vteřin, bych řekl do konce. Takže na čase se rozloučit, dneska to uteklo. Hodně jako to vždycky.
0: Uteklo. Čím víc lidí, tím víc to utíká.
1: Ale je to tak, je to tak. Správná odpověď na naši soutěžní otázku bylo samozřejmě, že ta hala se jmenuje Malá Amerika, takže nějaké správné odpovědi nám přišly, vybrali jsme výherce a toho jsme obdarovali dvěmi vstupy na sobotní akci. Ty jsi zahrál skvělý set.
0: Děkuji. A příště budeš hrát ty?
1: No, uvidíme. Já si klidně rád zahraju, já si vždycky rád zahraju.
0: A nás to tady zase roztančí hezky.
1: No a doufám, že příště už budeme v plné sestavě.
0: Věřím, že ano.
1: A doufám, že i s nějakým hostem třeba.
0: Ano. O tom, kdo bude hostem, se dozvíte v naší pozvánce.
1: Takže sledujte naše sociální sítě a samozřejmě poslouchejte Fresh Radio.
0: Loučíme se.
1: Ano, loučí se s vámi Priest.
0: Nicky Bunny a tady Osazenstvo.
1: Celá naše backstage. Mějte se krásně, buďte zdraví a zase se slyšíme.
0: Hezký večer.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh. This is Drum Code Live with Adam Beyer.
3: Hi, it's Adam Beyer and welcome back to Drum Code Live. This week we've got Sam Wolf taking things over. He's just dropped the track Control Delete on the brand new DC4 Volume 6 release. Music on the way from Gus Gus, Monsieur Plek, Charles D and even a classic from Salt and Pepper. Let's go.

this.

Hey girl, eat boys, superstar DJs.

we're told we play the parts. We tell ourselves.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

God is a DJ.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Cítíme se v hrobě, výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října. Gong Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

I've been doing alright.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: tedy.
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady,
0: ale já už neslyším,
1: i kdybys byla tady.
0: Já už tě neslyším.
1: Já už tě neslyším, i kdybys byla tady.
2: Fresh Night.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat

0: legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz